0: zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
2: Tisku.cz Náplně hned.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český pracovní trh rychle stárne. Šedesátníků je mezi pracujícími a lidmi hledajícími práci už přes 640 tisíc, tedy více než dvakrát tolik, co dvacátníků. Průměrný věk pracovníků se za posledních 25 let zvýšil o téměř 4 roky na zhruba 45 let. Trend bude podle statistiků pokračovat a ovlivní pracovní trh i důchodový systém. Německo prodlouží kontroly na svých hranicích až do poloviny března příštího roku. Opatření se týká i hranice s Českem a vláda ho zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci. Kontroly na česko-německé hranici přitom fungují už od října 2023. Německo je součástí Schengenu, kde by za běžných okolností kontroly na vnitřních hranicích být neměly. O koncerty amerického rapera Kanye Westa je v Rusku obrovský zájem. Za jediný den se na jeho dvě říjnová vystoupení v Petrohradu prodalo 81 tisíc vstupenek. Stane se tak největší západní hudební hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku války na Ukrajině. Kvůli koncertům výrazně vzrostl i zájem o letenky, vlaky a ubytování v Petrohradu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Každoroční příspěvek od státu na opravu silnic nahradí Ústecký kraj z vlastních rezerv. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok peníze na opravy silnic nižších tříd nedostanou. Ze státního fondu dopravní infrastruktury kraj ročně dostával asi 280 milionů korun. Z vlastních peněz tak přidá na silnice kvůli výpadku dotace 130 milionů. Na severu Čech bude dneska zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Lokálně se ale můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska mezi 23 až 27 stupni.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásný ráno, tady jsme vám trošku lhali, zatím s váma jenom Jasmin a David. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Michal byl včera na svatbě, dělal DJ a říká, hele, já ráno přijdu úplně hotovej, ale přijdu. A nepřišel, ale za chvíli ho tu projímáme.
2: Hele, to, že tady není Michal, je problém, ale to, že mi nejde noťas, to je samozřejmě ještě mnohem větší problém, jo.
1: Co to je za den? Tak my to tady snad nějak vyřešíme, Michal by měl přijet opravdu a my zatím posíláme Hozíra nebo právě teďka Katy Perry na Hit Radio.
0: Hit Radio North Music.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio a tohle byl Hozier, jeho Too Sweet. Představte si, že sedíte v letadle, jste připoutaný, ty motůrky už jedou, nastartovaný všechno a najednou se zjistí, že se prostě nemůže odletět, jo. Ne kvůli žádný závadě, poruše a podobně, ani kvůli počasí, ale protože někde na letišti zůstaly striptérky. Přesně to se stalo u pražského letiště, dámy tam mířily do Chorvatska kvůli natáčení proma videa k nějaký jako jachtařský akci, jenže ten personál je, jak si zapomněl, ve VIP salonku a takhle důležitou nakládku tam nemůžete nechat, že jo? A myslím si, že asi uznáte, že skupina striptérek je poměrně specifický typ cestujících, který asi jako všimnete, když není na té palubě. Nicméně, let nabral teda zhruba hodinu zpoždění a říkám si, co je hodina zpoždění oproti takovýhle historce, kterou pak třeba pilot může vyprávět, protože ne všechno, nebo ne takovouhle věc asi často neříkáte třeba pak do toho mikrofonu. Jak by to znělo, Dave?
1: Hello, it's your captain speaking. On tam vždycky tak chrastí, že jo. Na chvíli mluví o počasí, no a potom asi zmínil to, že prostě zapomněli důležitou část cestujících na zemi a že se pro ní musí vrátit, no.
0: No tak my stále čekáme, až nám přivezou taky někoho. To je Michal samozřejmě, co poprvý v životě do rádia zaspal.
1: No, bych to nepřirovnal jeho příchod k příchodu 30 stripterek, nebo kolik jich bylo, ale Michal už pojeď, no, jestli nás slyšíš.
0: No, jako měl by si za to zaspání poprvý v životě připravit nějakou showku pro nás. Tak zatím Kato, John, turn the lights off na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Divoký kočky, posloucháte Hit Radio. 6 hodin 18 minut, dobré ráno, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ale koho pak to slyšíme najednou?
0: Dobré ránko, já bych se chtěl omluvit, že jsem zklamal vás všechny. Jenom vás tady ve studiu, ale i vás u přijímačů. Já jsem zaspal, poprvé v životě jsem do rádia zaspal.
1: Jak dlouho děláš rádio, že je to poprvé v životě?
0: 10 let.
1: Hustý.
0: Já jsem 10 let nechyběl.
2: Takhle předtím si vysílal od 4 od odpoledne, tak to by bylo celá překvapení.
0: Počkej, já jsem dřív zaskakoval ráno přeci.
2: Dobře, no.
0: No, dobře. Hele, já to nechápu, co se stalo. Já jsem se vrátil ve 3 ráno, dávám si opravdu 4 budíky, jo, a mě to probudilo a stala se ta věc, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jsem si řekl ještě, no, tak na chviličku zavřu oči, na malou chviličku a najednou, říkám, co to je za zvuk? Koukám, SMS-ka, Jasmin, 5:45, stíháš? A já, myslím si, že to slyšel celý barák, takhle hlasitý jsem ještě v životě neřekl.
1: A tak to je hustý, že tě probrala ta zpráva, to bych vůbec nečekala.
0: Já to nechápu.
1: Taky to nechápu.
0: Já tomu nerozumím. Takhle, nejsi v tom sám, že ne? Kdo jste v tom se mnou a zaspal jste taky? Určitě někdo mezi váma je, klidně napište, tak já bych se chtěl teda hluboce omluvit vám všem, že jsem si vás dovolil takhle podrazit vlastně teda v úterý ve středu ráno.
1: Ale my ti to promineme, já koukám na ty tvý očička unavený.
0: Ty bláho. Ale už dobrý, jsem připraven, písničky taky připravený, Maroon 5, Cardi B za malou chvíli, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás ladíte v autě, bude aktuální doprava.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378.
5: Za toho velkýho Enyaqa?
4: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
10: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
12: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
11: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
13: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
17: Atención!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
17: Yes,
18: protože
9: zatančit celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
19: Pak přijeďte do AutoESA.
18: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
19: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
18: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
19: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
20: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud dnes ráno jedete po dálnici D8, počítejte s omezením mezi kilometry 48 a 32 směrem na Prahu. Kvůli rekonstrukci je tam dočasně zúžená vozovka pouze na jeden jízdní pruh.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: 2, Krištof, Hit Radio a středeční snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme, který český film zabojuje o Oscara. Česká filmová akademie vybírá z pěti snímků, mezi nimi jsou například Neporazitelní nebo Svěrákových pět švestek. Vítězný film bude Česko zastupovat v kategorii nejlepší mezinárodní film. OpenAI po vážném bezpečnostním incidentu zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Testovaný AI agent se totiž v červenci dostal z kontrolovaného prostředí a napadl systémy společnosti Hugging Face. Firma teď chce nejprve posílit zabezpečení a dohled nad podobnými systémy. V Japonsku roste popularita tzv. Spánkové turistiky. Hotely nabízejí pobyty zaměřené na kvalitnější spánek, od uklidňujících čajů a speciálních polštářů až po matrace na míru. Některé dokonce během noci měří mozkové vlny a hostům následně poradí lékař.
0: Že spánková turistika, myslím si, že jste vybral náhodou tohle téma, protože já jsem, připomínám, jsem dneska ráno zaspal a já byl teda ráno hodně na výletě.
3: To by se hodila dovolená, no. Tak představ si, že se tě potom kolega v práci ptá, hele, co dovolená, jak jsi s tou žil? Já si vůbec nepamatuju.
0: Já jsem jí prospal celou. Tak krásné ráno vám všem. Eminem, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a další si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle je Shakira, tohle je Hit Radio 6.42. Dobré ráno. Představte si, že vám doktor 9 měsíců tají, jestli malujete pokojíček na modro nebo na růžovo, protože státu došly nevěsty. Tak ve Vietnamu je tohle realita. Vietnam má totiž obří průšvih. Kvůli tradici a plánování rodičů tam výrazně převažují chlapci. Vláda proto do roku 2035 zakazuje lékařům prozrazovat pohlaví dítěte před porodem, aby se prostě rodilo víc holek. Mm-hmm. Jo. Tak třeba říkám si, že tady v republice bychom byli rádi nějaký chlapi za to, že se narodí třeba dívka.
1: No, tak můj Kuba rozhodně, ten by si strašně přál holčičku jednou, ale většinou to mají chlapy naopak, že jo? Vy si přejete toho chlapa.
0: No, já jsem si přál toho kluka a narodila se, jak už asi víte, tak narodila se nám holčička, jo. A já jsem si teda přál kluka, byl jsem trošku zaskočen, protože my jsme si nechali to pohlaví napsat od doktorky do obálky, že to otevřeme doma a tam napsáno dívka.
1: A Michal,
0: dívka. Oh. No to ne, jako... Já nechci, aby to zní jako zle nebo nějak ošklivě, ale možná vy, kdo máte jako jiný pohlaví, než jste si jakoby v úzovkách vysnili, tak tam bylo takový to prvotní zaskočení. Hele, takhle, trvalo mi to 5 minut, pak jsem se odskočil a teďka jsem za holku nejvíc rád na světě, jo. Jenomže až přijde ta puberta, to bude náročný.
2: Až si přivede domů nějakýho potetovaného hezouna.
0: Přesně. Tak doufám, že udělá kerku i mě.
1: Já musím říct, že můj brácha to měl úplně stejně. Jemu se taky narodila holčička vlastně loni v říjnu. A byl ze začátku z toho takový nejdřív zklamaný, když se dozvěděl, že to bude ta holka a ne kluk, ale trvalo to taky asi 3 minuty a najednou vlastně po tom, co se mu narodila ta holka, tak on se úplně změnil a úplně jí miluje a je vlastně ještě víc takovej rozněžnilej, než je jeho žena v současné chvíli. Jo? Fakt jí žere.
0: Přitom my to zklamání, teda konkrétně chlapy, si prostě jako jenom děláme sami, je to úplně zbytečný. Navíc chlap je odpovědný za to, jaký to pohlaví bude.
1: Ano.
0: My to totiž určujeme, takže my nemáme jako důvod být naštvaný, ale samozřejmě znám spoustu případů, kdy ten chlap byl opravdu jako tak naštvaný, že to jako úplně to neskousnul, jo?
1: Tak je takový případ i mezi našima posluchačema. Pojďte nám říct, jak jste to měli vy, když se vám narodilo dítě, jestli jste byli takhle nesklamaný, že se vám narodilo, to samozřejmě. Ať je to cokoliv, tak pane bože, je zdraví, jsme rádi, buďte šťastný, ale jestli jste měli nějaký preference.
0: 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám za chvíli pošleme další hity, třeba Kamrat, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
5: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
4: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
14: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravuje se Jeseniova ulice v Liberci, je proto neprůjezdná a jezdí se jen okolními ulicemi. A dopravní omezení čeká taky v Chomutově, kde se nově pracuje v Jiráskově ulici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.54, hezký ránko. Bylo pohlaví vašeho dítěte to, které jste si vysnili, nebo ne? Tak tohle řešíme, to jsme chtěli po vás a přišlo od vás spousta zpráv.
1: Verča píše, dobré ráno, parto. Právě z tohoto důvodu, toho aha momentu, jsme byli od začátku přesvědčení, že se chceme nechat překvapit. První byl kluk, druhá holka. Mít páreček byl pro mě sen a splnil se mi. Nikdy bych své rozhodnutí neměnila, ani děti.
0: Mm-hmm. Taky píše Luca, dobré ráno, já chtěla holčičky a mám dva kluky, ale miluju je nade vše. Taky píše Slunceminátor. Ahoj, co se týče pohlaví dítěte, tak mě jako chlapovi to bylo úplně jedno. Pro zachování jména jsem možná podvědomě doufal v kluka. Jediné omezení jsem viděl v tom, že po domluvě s manželkou ona vybírala jméno pro kluka a já pro holku. Naštěstí máme Lucku a Elišku na místo Leoše, Dominika a jiné exotiky.
1: Ještě tady je zpráva třeba, dobré ráno, já jsem si přál dceru a to se mi splnilo. Teďka jí budou 4 roky, užívám si s ní každý den, děláme kraviny každý den a manželka jenom kroutí hlavou. Takže tady naopak otec si přál tu dceru a dobrý.
0: Pojďme na hlasovku od Šárky.
2: Ahoj bando, tak u nás to zklamání nebylo, akorát, že do porodu prvního dítěte, což byla dcera, tak mi říkali, furt máte bříško kluka, budete mít 100% kluka. Říkám, ne, mám holčičku. Nevěřte to, nakonec se opravdu narodila holčička. No, ale o rok a půl později se narodil i kluk, takže je to vyrovnané. Mějte se, ahoj.
0: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, jestli tam něco náhodou nepřebejvá.
3: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
0: Ne, to si říkají bohužel doteď. Tak tady máme hlasovku od Lucie.
4: Krásné ráno. Tak já, když jsem byla v očekávání, tak jsem nechtěla vědět pohlaví až do porodu. Naštěstí se to ututlalo a nevěděla jsem. Ale celou dobu jsem si myslela a představovala a měla jsem takové tušení, že to bude prostě holka. A i různé kivadelka a intuice a takové věci mi prostě pořád říkalo, že to bude holka. Přišel porod a je to kluk. A jsem na něho neskutečně ráda a neumím si představit, že bych měla holku.
0: No vlastně já teda z pozice otce musím říct a myslím, že mi snad dáte za pravdu, že ať čekáš cokoliv a seš možná v prvotní fázi trochu zklamaná, zklamaný z toho, že se narodilo třeba to opačný pohlaví, tak ve finále hlavně, že to dítě je zdravý, že jo. A co se nám narodilo tady v playlistu? A co to bude? Dámy a pánové, holčička. Je to na světě, Lady Gaga, abrakadabra, hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
1: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko letos zažívá rekordně dlouhé období nedostatku půdní vláhy. Na třetině území přetrvává nedostatek vody v půdě prakticky od začátku roku. Nejvíc se problém týká jižní a střední Moravy a závětrné strany Krušných hor. Právě tyto oblasti se s dlouhodobým nedostatkem vláhy potýkají opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude možné nabrat více policistů a hasičů. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou je mírně optimistický také ohledně zvýšení jejich platů. Dohodli se i na vyšších dotacích pro dobrovolné hasiče. O penězích na kyberbezpečnost, IT projekty a další investice se bude ještě jednat. Amazonský prales má podle nové studie pozoruhodnou schopnost vlastní obnovy. Klíčovou roli hraje zhruba 15 až 25 druhů stromů, které dokážou rychle osídlit vykácené území. Postupně vytvářejí podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začínají znovu ukládat uhlík. Podle vědců by jejich cílené vysazování mohlo výrazně urychlit obnovu zničených částí Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Most bude mít nové místo posledního odpočinku. Na kostelním hřbitově vznikne přírodní pohřebiště. Spopelněné ostatky se tady budou ukládat v rozložitelných urnách přímo ke kořenům stromů, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Projekt navrhli sami obyvatelé v participativním rozpočtu. Přípravy začnou ještě letos. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Bude zataženo až oblačno, přechodně i méně oblačnosti, lokálně ale může taky zapršet.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Taky dej vem dobré ráno.
9: Krásný ráno. Snídaně
8: šampionů. Startuje druhá třetina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho. Hezké ranko.
9: Kdo jste ve vztahu? Tak máte novej vztah, anebo jenom svýho ex v nějakým novém obalu. Vědci zjistili, že máme svůj typ a možná mnohem víc, než si chceme přiznat. A za chvíli zjistíme, co si pořád dokola vybíráte vy.
8: Na to počkejte, to proberem. Teď další hity, tohle je Poetika. Hezké ráno.
0: Hit Radio

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: tohle jsou hity na Hit Radio Anastasia 709. Krásné středeční ránko, šampioni.
1: Tak je to ofiko. My celý život randíme s prakticky jedním člověkem, jenom po každý vypadá trošičku jinak, jo. Změníte jméno, účes, povolání a za 2 roky třeba sedíte doma a uvědomíte si, že to je ale vlastně ten stejný člověk, ty stejný hádky, všechno je vlastně stejný. Podle nový studie si totiž nevědomky vybíráme podobný typy partnerů a do nových vztahů si vlastně dáváme i ty stejný problémy. A je pravda, že můj Kuba mi občas řekne, ty si vybíráš furt ty stejný blbečky, viď? Protože oni opravdu, i můj Kuba, i ex dělali hudbu, oba dva mají studio, takovýhle věci, vlastně fakt podobný typy.
0: Já si myslím, že teďka u našich posluchačů došlo k velkému zamyšlení, že se vám začalo honit hlavou. Jestli náhodou u toho vašeho současného partnera nejsou nějaký náznaky z minulosti, nějaký vzorce chování. Já to tak nemám. Jako i když možná vidný věci, jo, a jsou to brunety, jo, ale to je všechno. Ale
2: jsou to ženy.
0: Jsou to... Takhle, zatím to jsou ženy, jo? Nevíme, co přinese budoucnost.
1: Co u Davidů doma?
2: Možná blondětý vlasy a pečlivost.
0: A tak to je pozitivní vlastnost, ano?
2: To já neříkám, že to je negativní.
0: To je pozitivní. No tak co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů celý život vy? Jo? Že se to přehazuje od jednoho druhýmu. To je nějaký takový mustr, který vlastně jedete pořád dokola. Něco, co máte opravdu rádi, něco oblíbeného. Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo nám to se můžete poslat jako zprávou, no a my pro vás máme další skvělý hity. David Guetta, Terry Swims, Stones and I v 7.11 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, ladíte středeční Hit Radio, za to moc díky, dobré ráno. Vybíráme si stále ty stejné partnery, náš mozek má podle posledního průzkumu prostě jeden oblíbený mustr a jede ho pořád dokola. Ptali jsme se vás, co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů po celý život.
1: Janča píše, dobré ráno, tak já jsem podruhé vdaná a oba manželé naprosto odlišní. S prvním jsem vydržela dlouhých 18 let, egoista, sobec, bordelář, mamánek, neměl rád lidi, byl líný. S druhým jsme už 19 let a napořád. Máme stejné koníčky, má mě rád, je pořádku milovný, je to sportovec. No, tak tam to vyšlo hezky.
0: Tady ta statistika teda úplně nefunguje. Pojďme dál, máme tady hlasovku od Andreji.
2: Nazdárek, tady Andrea z Jihlavy. Já teda nemůžu souhlasit, protože můj ex byl notorický hulič, jsem tam asi i něco jako tvrdšího, absolutně nezodpovědnej, neměl vycházet s penězma a manžel, s kterým jsem teďka skoro 13 let, tak je zodpovědnej, chodí do práce, nekouří, skoro nepije, no prostě úplný zlatíčko, takže asi nesouhlasím, asi jsem se poučila z toho minulého vztahu, díky bohu. Takže hezký den, papa.
0: Já si myslím, že Andrea taky nebyla mezi těma, kteří se ptali v tomhle dotazníku. Tak máme tady hlasovku taky od Ivči.
3: Krásné dobré ráno. Tak já to můžu jenom potvrdit, protože já vlastně ve svých 15 letech na střední jsem měla klučinu, byli jsme spolu krásných 6 let, byla to nejkrásnější láska, kterou jsem kdy mohla zažít, prostě úžasný, báječný. Bohužel jsme prostě dospěli každý jinam. Ale rozešli jsme se dobrým, s jeho rodinou, i s ním jsme v kontaktu pořád. No a když se tak jako zpětně podívám na ty svoje partnery, včetně tady toho, tak oni jsou opravdu víceméně stejný. Stejný typově. Vysoký, šlachovitý, sportovně založený. Všichni. No, moc jich nebylo teda, jo? No a s tím takovým jsem taky skončila prostě. Máme spolu dvě nádherné dětičky a taky vysoký, šlachovitý, prostě nasvalený, sportovec. Takže mě jsou souzený tady ty sportovci, no.
1: Samej sval a šlacha. V čem to bylo, v jaký pohádce?
0: No, nicméně nám z toho vychází teda díky vám. My jsme se tady udělali takový průzkum, vlastně oficiální, a vychází to, že ten průzkum, který jsme tady probírali, tak vlastně tak úplně nesedí. Je tak.
1: Tak možná buďme rádi, ty bejvalí jsou bejvalí jenom z nějakého důvodu, přece jen, že jo.
0: Přesně, kašleme na ex. Na co nekašleme, jsou další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za malou chvíli. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakých 15 minut budete soutěžit s Kozlem, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
8: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D8, došlo k ní na kilometru 40 ve směru na Prahu, kde se srazily dva osobáky. Teď blokují pravý jízdní pruh, takže se tam můžete krátce zdržet.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: 7.29. Hit Radio v uších, dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Alergiky v Česku čeká další náročné období, začíná totiž sezóna ambrozie, jedné z nejagresivnějších pilových rostlin. Kvůli klimatickým změnám se u nás stále více rozšiřuje a alergiky může trápit až do října. Včera začal prodej vstupenek na podzimní zápasy české fotbalové reprezentace. Lístky na duely s Chorvatskem, Anglií a Španělskem jsou v prodeji od včerejších 14 hodin. Ceny začínají na 590 korunách. Vydání nového hudebního alba může být překvapivě rizikové i pro řidiče. Americká studie zjistila, že ve dnech vydání největších alb stoupl počet dopravních nehod zhruba o 15%. Vědci za jednu z možných příčin považují větší nepozornost při pouštění a ovládání hudby za volantem.
2: No tak ono asi záleží taky, co to je za žánr. Dobru se to představit třeba u takového nového CDčka Linkin Park. Že budeš divočit. Ale ono vlastně i taková Adele, že jo, pijánko, pohoda, to tě zase na těch cestách uspí, no. Tak si vyber. Tak radši relax na těch cestách, jo, to vám pošleme my, právě teď, Mika. No a hlavně jdeme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem. Celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud byste chtěli tohle všechno vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Teď slíbený Mika na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Tohle je Mika, tohle je Hit Radio 7.34, krásné ráno. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla a čas na rychlou pětku je právě teď.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, který má nový 3 příchutě. Černý rybíz a třešeň, taky citron a bezinka, nebo meruňka a meduňka. No a k tomu i voucher na e-shop.
0: No a s námi ve vysílání je Jirka a Janča. Dobré ráno, lidi.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Vy jste v autě a vy tam máte děti a oni spí nebo jsou zuruš?
2: No, tak půl na půl a vypadá, že už jsou vzor, ale my tady máme nejenom děti, my tady máme i babičku s dědou, my jsme prostě úplně plní.
1: Celá familie.
0: A to jste se vešli do klasického auta pro 5 lidí, jo?
2: No, to no, právě, že ne, máme trošku větší.
0: Trošku větší. No a kam pádíte, rodinko?
4: No, jedeme na výlet do pekla Čertovina, kde právě to má něco s kozlem mají spojené.
0: Mm-hmm. Jo, takhle. No tak u nás vyhrajete, pokud se vám zadaří, voucher v hodnotě 5000 korun a právě ochucené 0% nealko Kozel. Takže pro tebe, jakožto řidiče, Jirko, ideální věc.
4: Ano, přesně tak.
0: Tak jdeme
2: možná
0: na to.
2: Možná i dětem dáme cucnout.
5: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Kozel?
4: 2.
0: Ano. Ano.
5: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik je 7x7?
4: 39.
0: Naprosto bez váhání.
5: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se nazývá samec od krávy?
2: Bík?
5: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký nástroj používáme ke stříhání papíru?
2: Nůžky.
0: Naprosto jednoduchý, naprosto jasný. A poslední pátá otázka.
1: Kolik trpaslíků žilo se Sněhurkou?
2: No, děti říkají, že 7, tak nejspíš ano.
0: Ale děti to probudilo. Oni slyšeli, že je dostanou cucnou toho kozla, nealko.
1: Je to tak.
0: A jsou vzhůru, rodino, je to vaše.
2: Tak moc děkujem.
1: Gratulujem.
4: Hezka. Tak si do toho kozlího rohu nálije místo kozích stane kozlíka.
0: Koukám, že tam máte veselo, tak šťastnou cestu, dobře dojít, my vám za chvíli pustíme nějaký písničky a posíláme výhru od Kozla voucher v hodnotě 5000 korun. Tak se mějte krásně.
2: Děkujeme.
0: Není zač. Krásné ráno, ahoj.
4: Krásné ráno, ahoj.
1: Ahoj.
5: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
5: Hit Radio Nord Music.

0: 7.41, dáváte si Hit Radio, dobré ráno. Do soutěže Rychlá pětka se před malou chvílí dovolala početná rodinka, která jela v jednom autě. Pravděpodobně to bylo něco většího, ale na Slovensku by se úplně v klidu naskládali všichni do malý Feldy. Tam totiž policie zastavila Škodu Felicie, vystoupilo z ní, hádejte kolik, Harry nechává zahrát, kolik z ní mohlo vystoupit lidí, včetně řidiče? Co myslíte?
1: Tak já tipnu, že na každý sedačce byli dva lidi, včetně řidiče, to znamená 10.
0: Dobře, jaký má tip Jasmin?
2: Já budu skromnější, dám 9 třeba.
0: Málo, pořád málo, 18 lidí.
2: 18?
0: 18 lidí vystoupilo z jedné Škody Felicie.
2: V jednom autě teda mám.
0: V jednom autě. Tak jako to už se dávno ví, že Felicie, ta superkára, nejlepší fára jsou Felicie, to víme.
2: Miluju.
0: Hele, jako bratia, vzít stopaře je super, ale nemusíte brát všechny po cestě.
2: Počkej, já tady ještě vidím hlavně, že to je řidič bez řidičáku. Takže 18 lidí bez řidičáku.
0: To je blbý, že tam neměl řidičák ani jeden z 18 lidí. Jako pravděpodobnost s každým člověkem jako narůstá. Hele, a já si myslel, že byla velká fréřina jet v 8 lidech z festiáku tenkrát, jo. Ve 120, ty brďo. Tak schválně, kolik nejvíc lidí jste kdy nacpali do jednoho osobáku? Vy to nám můžete klidně napsat. Nicméně my k vám za chvíli do těch vašich aut pošleme další muziku, likví do narkotik, taky přihodíme aktuální dopravu a staví se i Lost Frequency. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
9: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Super jackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
17: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
16: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
18: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
19: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu hlásí Louny a ulice Benátky. Srazily se tam dva osobáky. S opatrností projedete. A bourá se taky v Teplicích v Duchcovské ulici, kde jsou v sobě taky dvě osobní vozidla.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno, tohle souhlas frekvencí a Hit Radio v 7.53.
1: Věřte tomu nebo ne, ale my jako lidstvo pomaličku přestáváme mluvit, což je třeba pro nás v rádiu celkem blbá zpráva.
0: 53.
1: Věřte tomu nebo ne, ale my jako lidstvo pomaličku přestáváme mluvit, což je třeba pro nás v rádiu celkem blbá zpráva. Nicméně podle nových

16 tisíc slov za den jsme klesli na 12 tisíc, jo, tak ono u někoho je i 100 slov denně, moc, občas si říkám, jo, ale počkejte, až to přijde BFLM z Bruselu, jo, od ledna 2027 bude limit 5 tisíc slov na den, kdo překročí, platí pokutu. Tak my už nebudeme mluvit, ať neplýtváme slovy, jdeme hrát. Do 8. Zara Larsson, Lush Life. Hezké ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rády.

0: a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš chce znovu umožnit návrat prvňáků ze základní školy do školky. Tato možnost byla zrušena novelou školského zákona a neplatí už od září 2025. Podle zastánců by se využívala jen ve výjimečných případech, například přes přípravné třídy. Ministr školství Robert Plaga je ale proti a návrh chce odmítnout. Rakouská policie zastavila český autobus kvůli jeho špatnému technickému stavu. Při kontrole na dálnici zjistila vážné závady na brzdách a čtyřech pneumatikách. Autobus se zhruba 30 cestujícími proto nesměl pokračovat v jízdě a policie mu zabavila značky i technický průkaz. Cestující museli počkat na náhradní autobus. Na sicilské Etně zemřel po zásahu bleskem 29-letý americký turista. Muž se během bouřky pohyboval v oblasti, která byla kvůli erupcím pro veřejnost uzavřená. Etna je už téměř dva týdny výrazně aktivní a chrlí lávu i oblaka popela. Podle odborníků mohou současné erupce za určitých podmínek přispívat i ke vzniku místních bouřek. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Každoroční příspěvek od státu na opravu silnic nahradí Ústecký kraj z vlastních rezerv. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok peníze na opravy silnic nižších tříd nedostanou. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj ročně dostával asi 280 milionů korun. Z vlastních peněz tak přidá na silnice kvůli výpadku dotace 130 milionů. Na severu Čech bude dneska zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Lokálně se ale můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska mezi 23 až 27 stupni.
0: Jsme v éteru.

0: vydržet.
1: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Hezké ránečko.
1: Krásnou středu. Snídaně šampionů. Za chviličku zjistíme, co si ještě teďka v srpnu můžete sami nazbírat na samosběru a jestli jsou ještě jahody, protože zavoláme přímo na farmu Vraňany, takže s náma rozhodně zůstaňte.
3: Eva Max, Damiano David, další důvod, proč i po 8 ladit Hit Radio. Hezké ráno. Hit Radio na...

0: Nejnovější Damiano David ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio 808. Krásné ránko.
1: Kdo milujete samosběry, tak to naprosto chápu. Ona je to za mě jedna z mála aktivit, kde člověk dobrovolně zaplatí za to, že si něco sám odpracuje, tu sklizeň, a ještě z toho odchází vlastně úplně nadšený.
0: No máš z toho pak takovou radost, takový dobrý pocit, že jo? Tak je teda fakt, že samosběry jsou čím dál populárnější, tak nás zajímá, co se dá ulovit ještě teď v druhé půlce srpna a hlavně, jestli se ještě někde dají sehnat jahody, tak my nebudeme hádat, ale rovnou jsme zavolali tam, kde to vědí nejlíp, a na telefonu je Dáša Hančová z farmy Vraňany. Dobré ráno, Dášo.
2: Krásné dobré ráno z Vraňan všem posluchačům.
0: Krásné dobré ráno. Tak Dášo, povězte nám, co se u vás teďka aktuálně sklízí a na jaké samosběry můžou lidé právě v těchto dnech vyrazit?
2: Tak léto je v plném proudu a jak už jste řekli vy, tak samosběry neustále rostou v oblibě všech návštěvníků a zákazníků farmy. A ono to není jenom o té ceně, že si můžete nazbírat levnější komodity, levnější ovoce a zeleninu. Je to opravdu o tom zážitku pro celou rodinu. Mhm. Protože zrovna nyní můžete třeba svým dětem ukázat, jak se sklízí melouny, švestky, ještě stále máme okurky na kladačky, úžasný rajčata, zhruba až 20 odrůd nejrůznějších barev a tvarů, papriky, cukety, patizóny, dýně Hokkaida, začíná cibule na uskladnění, česnek na uskladnění ještě máme, blíží se brambory. No a zmiňovali jste se o jahodách, tak na ty se můžeme těšit po celé září, protože my ve Vraňanech umíme termínovat výsadby jahod. Takže ta hlavní jahodová sezóna je samozřejmě za námi, ale i v září si můžou samosběrači užít samosběr jahod se mnou. Máme to nazvaný jako jahody s Dášou, pojďte na jahody s Dášou. A já beru skupinky, které se objednají na tento samosběr a beru je k našim porostům do foliáku, kdy jim ještě přiblížím něco z naší historie a něco o pěstování jahod.
0: Vy jste říkala jahody s Dášou, bude k tomu i šlehačka?
2: No samozřejmě, jahody se šlehačkou nesmí chybět na výstavě v kafé na výsluní, takže ty si u nás můžete užívat každý den.
1: A ty jahody jsou teda, chápu, pořád nejpopulárnějším samosběrem asi?
2: Jahody jsou asi to nejlákavější, co návštěvníky táhne, ale v tuhle chvíli jako zaznamenáváme obrovský zájem o melouny, protože tím, jak se otepluje, mění se klima, tak už se daří i melounům tady u nás, takže melouny frčí, rajčata, když nabídnete tu paletu těch barev, tak pro ty návštěvníky je to taky zajímavé, že si můžou nazbírat rajčata nejenom klasická červená, ale i žlutá, oranžová, černá, zelená, takže ta nabídka je opravdu pestrá.
0: No a Dášo, kdybyste měla našim posluchačům říct, kde můžou najít komplet informace?
2: Tak určitě sledovat naše sociální sítě, Facebook a Instagram Farma Vraňany Hanč a všechny informace najdete také na našem webu www.farmavraňany.cz.
0: Dášo, my vám moc děkujeme a minimálně my dva tady s Jasmin se teda na ty jahody se šlehačkou u vás ve Vraňanech stavíme.
2: Těšíme se na vás a děkujeme. Mějte krásný den.
0: Mějte se krásně.
1: Naschle.
0: Takže kdo chcete mít pocit toho poctivýho zemědělce, ale na pár hodin a pak se vrátit zase k tomu svýmu, tak vyražte do farmy Vraňany. Od nás teď na Hit Radio další muzika. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Hezké ráno.

0: Anie Stars. A tohle je středeční hit rádio Snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na devět.
1: Pojďte si teďka jen tak pro sebe vzpomenout na to, co jste dělali v 19 letech. Já jsem měla radost, že jsem zvládala školu, brigádu, k tomu si nezapomenout klíče, peněženku, když jsem odcházela z bytu. A pak je tady Nikolas Pipal. Tohle jméno si zapamatujte, protože tomu frajerovi je teprve 19. A tři zajímavé věci, jo. Za prvý, je ambasadorem české cesty do vesmíru. Za druhý, vyvinul systém, který pomáhá odhalovat mozkový nádory a používají ho ve fakultní nemocnici Olomouc a do budoucna by se mohl dostat i dál do světa. A za třetí, protože toho má asi pořád málo, tak ještě získal stipendium na Oxfordu v 19.
0: Jak to poslouchám, mě je tak trochu stydno, protože když si vzpomenu na sebe, anebo když si vzpomeneme asi všichni na sebe, co jsme dělali, nebo spíš respektive nedělali v 19, tak tohle teda klobouček dolů. Mimochodem, mimo jiné, je jeho velkým snem jednou získat Nobelovku a co je zajímavý, tak ho inspiruje i teorie velkého třesku.
1: Takový malej Sheldon mezi
2: námi. Ten seriál, ne?
1: Jo.
0: Malej Sheldon, takže Nikolas Pipal, nebo Pipal.
1: Pipal.
0: Takže určitě o tomhle klukovi za malou chvíli uslyší celý svět. A my vlastně můžeme říct, že jsme vám to říkali už dneska, 19. srpna. Tak, Leony, Faded Love, taky Reggae Moon Man, o tom uslyšíte za malou chvíli vy a taky přihodíme aktuální dopravu. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc. A banány kilo za 18,90. Penny.
17: Nula.
18: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika.
2: Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
20: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K nehodě došlo na hlavním tahu z České Lípy směrem na Mladou Boleslav. Na příjezdovce do obce Doxy se srazila dvě osobní auta. Provoz tam zpomaluje, tak si tam dávejte pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Téhle sek Poleno, Regen Moon Man, Human na Hit Radio v 8.29 a David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Snímek natočený na mobilní telefon sleduje příběh tří mužů, kteří se ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. O českém kandidátovi rozhodli členové filmové a televizní akademie. Ani extrémní vedra a požáry neodrazují Čechy od dovolených u Středozemního moře. Největší zájem zůstává o Řecko, Turecko, Španělsko nebo Itálii. Podle cestovních kanceláří se preference výrazně nemění ani při rezervacích na příští léto. Kompaktní disk tento týden slaví 44 let od zahájení komerční výroby. První CD se začala vyrábět 17. srpna 1982 v západním Německu. Prvním popovým albem vylisovaným na nový formát bylo The Visitors od skupiny
0: A
3: B.
0: B.
2: Je to tak.
0: ABBA.
2: To ABBA.
0: Je to ABBA. Je to ABBA. Schválně vzpomenete si vy na svoje první CDčko?
2: Tak já začnu. Já jsem se ho koupil v levných knihách, stalo asi 30 korun a bylo to CDčko skupiny Outcast.
0: Jo, počkej, my se bavíme o koupených, ne vypálených.
2: Jo, ano.
0: Dobře, tak ten tak to trošku musím prozměnit. Takže koupený CDčko říkáš Outcast, jo?
2: Je to tak.
0: Miluju. Co Jasmin, jaký bylo tvoje první CDčko? Koupený teda.
3: Koupený, to jsme si s bráchou kupovali Eminema Relapse CDčko 2.9, myslím si.
0: Eminema, máme tady.
2: Taky furt dobrý, no.
0: Please stand up. Já budu takovej neortodoxní, netradiční, já tady mám tohle. První koupený CDčko. Tohle, to jsou The Neighborhood. Playlistu to nemáme.
2: Já byla ze sousedství.
0: Cože?
2: The Neighborhood je.
0: No. A ten refren, já nevím, jestli to znáte, ale tohle.
3: Mega. To jsou vzpomínky, pane.
0: David mi ukazuje, že už to mám vypnout. Že jsem mu dneska zakázal zahrát písničku, tak to vypínám. Tak pojďme na něco, co je z druhého alba skupiny. Z druhého alba Coldplay, tohle jsou Clocks na Hit Radio v 8.32, tolik je na Clocks. Hezké ráno.

0: Možná nám to nebudete věřit, my jsme si tady se Spin zatančili, ne teda spolu, každý sám samozřejmě. Rose, Bruno Mars, tohle šlape. Já mám tepovku třeba tak 130 a mám problém s dechem. Asi bych chtěl dělat něco s fyzičkou. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Takhle. Herec Al Pacino, známe ho asi všichni, že jo? Mm-hmm. Teďka už je to starší pán, je mu nějakých 86 let.
0: Ale ještě žije?
1: Ještě žije a dokonce má dvouletý dítě a zadělává si na další dítě. V 86 letech máš dvouletý dítě.
0: Počkej, a jak to udělal? To je první otázka. A proč to udělal?
1: Tak zase na druhou stranu, jako budou toho mít hodně společného, můžou si dát spolu šlofíka po obědě, plinky společný, že jo?
0: No ale na maturách spolu asi nepůjdou, co? Takhle, já budu rád, když Bůh dá a v 68 tady budu, že stanu z postele a tady Al Pacino. No tak, tak asi tleskáme, no. Fandíme, fandíme. Za malou chvíli Kateřina Marie Tichá, Plamen, taky Imagine Dragons, hezké ráno z Hit Radio.
2: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: the top of the world. Tohle jsou Imagine v 8.49 a tohle je středeční rádio. Dámy a pánové, chcete ušetřit 60 tisíc ročně třeba na dovolenou?
1: No jasně.
0: Nechtěli byste, no tak stačí jeden malý detail, drobný detail, a to odstřihnout všechny kámoše a nikam s nima nechodit. Průzkumy totiž spočítali, že nás kamarádi vyjdou měsíčně zhruba na, typně Jasmin.
1: No tak říkal jsi 60, no.
0: No tak to spočítej. Dobře, je to 5 000 korun měsíčně, to jsou pivka a tady jídlo venku a nějaký dárečky a třeba nějaký společný akce. Takže vlastně z toho mi vychází, že být asociál najednou dává jako velký smysl, jo. Najednou víte, proč teda nemáte kámoše, protože prostě jenom šetřej, proč nemáme kámoše,
1: no,
0: proč nemám kámoše.
1: Taky no. Takhle,
0: dobře, nebudem tady plakat nad rozlitým tím mlíkem. Kdybyste si měli vybrat, jo, schválně, kdybyste si měli vybrat, Jasmin, mezi ušetřenou 5 000 měsíčně a jedním divokým večerem s kámošema, tak co by si za těch 5 000 pořídila?
1: Já neušetřím ani tu 5 000 a nemám ani ty kamarády, tak...
0: To není fér, to zpívá Lilele.

0: Jedno rychlý kafe na konec středeční snídaně. Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: My se tímhle s vámi jdeme rozloučit a chceme vám poděkovat, že jste s náma strávili ty první 3 hodiny.
2: Bylo to výživný, moc jsme si to s váma užili. Doufáme, že i vy s náma samozřejmě.
0: Budeme se na vás těšit zítra.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak ať to jde v práci, případně užívejte dovču a zítra ráno v 6.
2: Zase tady, tak ahoj.
0: Mějte se, čau.
4: No a právě teď se podíváme na to, co se děje na severočeských silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Teplicích, Marčovské ulici, tam probíhají stavební práce. Počítejte co mezi ním a taky v Ústí nad Labem, ulice, křižovatka ulic Bratislavská a Horova, tam se řeší prasklá voda a provoz je taky omezen. Vaše dopravní info volejte na 800 900 992.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji www.sca.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko zažívá rekordní sucho. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Uvedl to portál Intersucho. Pozor na falešné nabídky dovolených. Na sociálních sítích přibývají případy, kdy lidé

0: Posílají desítky tisíc korun neznámým organizátorům zájezdů a nakonec přijdou o peníze i dovolenou. Jak podvod poznat, radí ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
1: Žádná cestovní kancelář neprodává zájezdy prostřednictvím sociálních sítí, může sice inzerovat, ale následně bývá vždy sepsána smlouva o zájezdu, kde jasně vidíme, kdo je pořadatelem, je tam IČO, kontaktní informace, funkční webové stránky, funkční telefon.
0: U každého prodejce je proto důležité ověřit, zda jde o cestovní kancelář, která má oprávnění zájezdy prodávat. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Sklad internetového prodejce Wildberries byl dnes ráno stále v plamenech a stoupal z něj hustý kouř, píše to agentura AP. Dron rovněž způsobil malý požár v průmyslové oblasti ruského města Ufa. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
2: No a co to počasí dneska? Ve čtvrtek 19. srpna na severu Čech většinu dne bude zataženo až oblačno, ale pozor, přechodně se může ukázat i slunce. Čekejte také občasný déšť nebo přehánky a teploty příjemný 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Nord Music.
2: Krásný dopoledne všem, přeje Dan Rakacký, posloucháte Hit Radio Nord Music a protože se blíží září, tak během dopoledne vám připomenu, co to je LSD. Je to dopolední show Lucka s Danem, tak se těšte, bude to stát za to a taky poradím, jak získat prémiové krmivo Platinum pro vaše mazlíčky za 3000 korun úplně zdarma. Buďte u toho, ať vám to neuteče a tedy už je Pink fucking perfect.

Jedna fotbalová, Kanan, Waving Flag. S vámi Hit Radio North Music. Za chvíli David Guetta, Linkin Park nebo Dua Lipa. Dám přeji krásný dopoledne. A v tuto chvíli se vydáme do světa automobilů. A to má jeden jasný důvod, protože se ukázala zpráva, nemáš základku, nemáš řidičák. Ne, já jsem se nezbláznil, ale opravdu se to děje a jenom kousek od nás, na Slovensku, tam se totiž od září zpřísní pravidla a ten, kdo nebude mít dokončenou základní školu, nemůže do autoškoly. Tak ten cíl jasný, asi bezpečnost silničního provozu, protože řidič musí mít něco v hlavě, jelikož se člověk musí jako v tom provozu umět orientovat, musí umět číst dopravní značky, anebo taky zvládat krizové situace, tak právě proto. A pak je tam ještě další podtext, co sleduje Ministerstvo dopravy na Slovensku, a to, aby motivovalo mladé lidi ve vyloučených lokalitách, aby chodili do školy, protože ten řidičák, pojďme si říct, a je dneska hodně důležitý, je potřeba, jezdí se často, jezdí se hodně, tak možná i pro tyhle ty lidi je to taková motivace, aby alespoň dokončili základní školu. Možná vás napadlo, jestli se tohle něco podobného nechystá taky u nás v Čechách. Ne, nechystá, ale mohlo by si, myslím, jako občas. Protože, jako, myslím si, že ta základní škola trošičku jako tam už dává takovou to tušení, že by to mohlo být v pořádku a že za tím volantem nebude se nějaký psychopat anebo někdo, kdo vůbec třeba neumí ani do pěti počítat. Klidně jako mi dejte vědět, jestli by to mohlo být i u nás, jestli byste uvítali, aby získání řidičského průkazu bylo podmíněno dokončenou základní školou. 3 sedmičky, 3 devítky, 958, to je náš WhatsApp. Podíváme se na to, jako já neříkám ani tak, ale za mě by to asi možná trošku pomohlo, jako maličko, ne? Co vy na to? 3 sedmičky, 3 devítky, 958. Měl by být řidičák podmíněn základní školou? To je otázka.

0: Takhle parádně to na Hit Radio Nord Music roztančil David Guetta, Who'd Like To You. Všem krásný dopoledne a před malou chvíličkou jsem tady zmínil informaci o tom, že na Slovensku se od září chystá jedna novela, jedna změna pravidel, kdy ten, kdo bude chtít dostat řidičský průkaz, bude muset mít dokončenou základní školu. Ptal jsem se, zdali byste to uvítali i u nás v Čechách, tak bezměs jste se shodli na tom, že byste to nechali, jak to je, že to je zatím jako v pohodě, ale na náš WhatsApp s číslem 37 39 958 dorazil taky jeden názor od Honzy z Mostu, který napsal, a to se netýká vůbec aut a řidičáků, ale úplně něčeho jiného, napsal, jak by bylo na světě krásně, kdyby všichni uživatelé Facebooku museli vychodit alespoň 9letku. Honzo, tohle to podepisuju.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
7: www.cirkushumberto.com.
8: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: výborný. Tedy svým na Hit Radio Nord Music, 9:30, k tomu 5 minut. A všichni víme, že Češi milují zvířátka, máme rádi jak psy, tak kočky, my to víme. A provoz je zvířátek, to znamená krmení, je velice nákladná věc a záležitost. A my jsme se rozhodli, že vlastně pomůžeme, protože celý tento týden můžete vyhrávat prémiové krmivo pro kočku nebo psa v hodnotě 3000 korun. Je to prémiové krmivo Platinum. A pokud byste chtěli vyhrát, děje se to odpoledne a není to vůbec těžký, jak dokáže teď Pavel.
1: Ahoj, ahoj, tady Pavel.
2: Ahoj, Pavel.
3: Zapojil se do soutěže a chce vyhrát něco pro svého domácího mazlíčka. Co máš doma? Rybičky, křečka, kočku, psa?
1: No, my máme rybičky, želu, ale segra má psa, tak to bych dal pro psa. Takže.
3: Hele, ideálně, Platinum bych rybička úplně nesypal.
2: Ale jako představa jako vtipná.
3: No tak dobrá, chlape. Nebudem to zdržovat a jdeme rovnou soutěžit, protože první krok máš za sebou, seš vylosovaný a ten druhý tě čeká právě teď. Musíš správně odpovědět na naší dnešní soutěžní otázku. Seš připravený?
1: Ano.
3: Tak jdeme na to.
2: Je to jednoduchý, Pavle. Platinum je známé hlavně tím, že za A klade důraz na vysoký podíl čerstvého masa, nebo za B vyrábí granule jen pro dinosaury, a nebo za C balí krmivo do zlatých pytlů.
1: To je těžký, ale asi Ačko.
3: Bylo to těžký, máš pravdu. A ty jsi to dal! To je neuvěřitelný, jak máme chytrý, bystrý posluchače. Je to tvoje, vyhráváš prémiové krmivo Platinum v hodnotě 3000 korun. Gratulujeme.
1: Děkuju.
0: Sami jste slyšeli, takhle jednoduchý to je. Stačí poslouchat odpolední show Padla s Káťou a Kamelem a mít trošku štěstí a hlavně znát správnou odpověď na jednoduchou otázku. Všechno se odehrává po 15. hodině, tak buďte u toho a držím palce, abyste dneska vyhráli právě vy.

0: Byl jeden DJ, který se jmenoval Cyril a ten se bavil tím, že předělával starý písničky a to byl Duka. Cyril na Hitrádu Nord Music. Posloucháte dopoledne s Danem, přeju krásnou středu, ano, je tady středa, jsme v půlce týdne. Pokud nemáte dovolenou, chodíte do práce, tak samozřejmě už je na dohled ten víkend a aby vám to rychle utíkalo, jak v práci, tak možná třeba i při nějaký práci na zahrádce nebo doma, když uklízíte, tak už za chvíli další velký hity, Lady Gaga, The Dance. A to bude samo. Jsme Hitrádio Nord Music.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
18: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krásně dovedla k 10. hodině. Posloucháte Hit Radio Nord Music, za chvíli Katy Perry nebo Alex Warren, ale teď se pojďme podívat na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, dálnice D8, 87. kilometr směr na Drážďany, stojí tam porouchané nákladní auto, tak opatrně, a pokud byste na něco narazili i vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl, šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo, zrnkovou kávu, kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Vyberte si svou novou Yamaha.

0: teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši moto arénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
1: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Český pracovní trh stárne. Firmy i státní organizace si musí zvykat na to, že pro ně pracují čím dál starší lidé. Ve druhém čtvrtletí přibylo téměř 40 tisíc šedesátníků. Naopak dvacátníků o více než 15 tisíc ubylo. Průměrný věk pracovníků se tak za poslední čtvrtstoletí zvýšil na skoro 45 let a bude se dál zvedat. Píší to Novinky.cz. Česko bude na Oscarech reprezentovat československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Czech Tourism mění svého zřizovatele. Česká centrála cestovního ruchu doposud náležela Ministerstvu pro místní rozvoj. Nově bude fungovat pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu. Co má změna přinést, vysvětluje jeho mluvčí Tadeáš Provazník.
4: Nové nastavení nám umožní lépe propojit zkušenosti Czech Tourismu a Ministerstva pro místní rozvoj s nástroji rezortu průmyslu a obchodu v oblasti zahraničního obchodu, investic a ekonomické diplomacie.
3: Pro kraje, obce ani hoteliéry se tím nemá měnit, dosavadní spolupráce a plánované kampaně mají pokračovat bez přerušení. Tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Alexandrovovou z Ruska. Turnajová 22 Bousková zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Jovičovou.
5: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno, ale možná sem tam vykoukne slunce na chvíli, ale jinak čekejte občasný déšť nebo přehánky a dnešní teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Zase bude trošku teplo. Tak.
2: Hit Radio North Music.
5: Dan Rakaský přeje krásný dopoledne a tahle země je pro starý. Za chviličku budu mít důkaz, teď už Katy Perry Firework.

Tohle byli oni. Sice už nejsou, ale něco tady po nich zůstalo. Třeba tenhle hit. One Direction na Hitrádu Nord Music. 10 hodin 13 minut. A Česko má velký rekord, přátelé. Je to takový rekord velice zvláštní, ale moc hezký. A pro vás je pozitivní, protože až to prozradím, tak máte vyhlídky na krásný život. Protože v červnu žilo v Česku rekordních 1186 lidí starších 100 let. Prostě to je hodně. 1186 starších lidí, který je jim více jak 100 let, což je dvakrát víc než před 10 lety a asi logicky za to může lepší péče, zdravější životní styl a taky bohatší společnost. A navíc se odhaduje, že v roce 2075 bude v Česku téměř 29 tisíc lidí, kterým bude víc jak 100 let. To jsou hezký výhlídky, co? Takže, hele, pokud dneska ráno přistávání vás něco bolelo a jste si říkali, už prostě to není, co to bejvávalo, tak přátelé, ještě toho máte hodně před sebou a hlavně tady je písnička pro vás a pro dnešní.

0: Jak si udělat lepší den, hodit se do pohody z One Republic a zapískat si a hned to bude lepší. To byly One Republic, ráno ráno s vámi hitrá do Nord Music. Dám překrásný dopoledne a prázdniny se vám pomalu, ale jistě chýlí ke konci a prázdniny taky pomalu, ale jistě končí i naší dopolední show LSD, kdy s Lucí Šlégr tady každý všední den mezi 9. a 12. vyvádíme psí kusy. A abyste si na to pomaličku začali zvykat, co vás od září opět čeká, tak už za chvíli tu bude Lucie Šlégr a dáme si připomínku toho, co to vlastně LSDčko je.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
5: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
4: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
5: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
4: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
5: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
4: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
6: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: úplně na pohodu, skupina Krištof. A na viděnou. To se říká, když se lidi mají vidět. My v rádiu říkáme naslyšenou, to je, když se máme slyšet. A naslyšenou se říkalo, když jsme odcházeli před prázdninami z LSD nebo Lucie na dovolenou, naslyšenou v září. Ano, v září se vrátí opět zpátky do pledničou LSD Dan Rakacký, Lucka Schläger, a protože přes ty prázdniny byl takový jako klid celkem, neříkám, že se nic nedělo, dělo, ale nebylo to taková smršť, jak jste byli zvyklí, tak abyste zase nebyli šokovaní, tak si připomeneme, co to LSDčko vlastně je a na co se máte těšit. Mám tady jeden z velkých vstupů minulé sezóny, kdy Lucie Schläger řešila chytrost svého syna Rona. Je tu dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, tak si nás užívejte.
1: No, já jsem slibovala, že řeknu ten důvod, proč žiju v perverzní rodině. Já jsem to zmínila.
0: Ty jsi postěžovala tady.
1: No, postěžovala jsem si, že žiju v perverzní rodině. A to doslova, takhle, já nevím, co to mám říct, protože to už podle mě na sociálku, tohle to možná.
0: A to poznáš, jestli přijde.
1: Dobře. Zkrátka, můj náš šestiletý syn se učí pořádně. Ještě se jmenuje Ron Schläger, takže samozřejmě R musí umět, jak by to byl průser.
0: Je to potřeba.
1: Kdyby to pousel, kdyby to nedal.
0: A
1: máme takovou učebnici, kde se to trénujeme, učíme a tak. A včera jsme, že každý, já opravdu s ním trénuji poctivě každý den, a včera měl za úkol tam spojovat věci, co byly tam přeházený obrázky, a měl spojovat dva obrázky, které k sobě patří. Takže on třeba spojil rybu a rybník, jo. Vždycky řekl třeba.
0: Že to jsou, jasně, ryba,
1: takže
0: rybník,
1: jo,
0: ano,
1: spojil dobře. Raketu a astronauta a vždycky měl zdůvodnit, proč k sobě patřej.
0: Dobrá.
1: Jo, tak řekl prostě, ryba v rybníce bydlí, tak proto jsem to spojil. A pak tam měl krávu a mlíko a spojil tu krabičku s tím mlíkem. A já mu říkám, no a proč patří ta krabička k tomu mlíku? A on mi ukazuje, ta kráva má tady toho pindíka, jo? A já říkám, Roníku, ne, to není pindík, to jsou cecíky.
0: Dobře.
1: Ne, neruš mi to, to je pindík a ten vystříkne mlíčko.
0: Dobrý.
1: A teď tam stál ten tatínek v té kuchyni.
0: Začíná to dobře.
1: A podíval se na nás a říká, Roníku, ty jsi ale tak chytrý kluk.
0: No je to...
1: Ale, já se prostě nenudím v té domácnosti.
0: Roník má v podstatě pravdu.
1: No, to mi taky manžel vysvětloval, ať mu nemotám tu hlavu.
0: Ty ho se snažíš jako navodit a on ví? Roník ví? Prostě. Ale ten výsledek ta. Umí to, ne?
1: Už jsme skoro v cíli.
0: Už jste skoro jsme v cíli. Tam. Takže to je motivace i pro ostatní rodiče, jak naučit své malé dítě R. Jak se to říká, aby to nebyl pruser.
1: Pruser, no, aby to pruser.
0: Tady tu skoro byl, no.
1: Tohle byl taky pruser, to, co se nám u nás doma děje.
0: Ale víš, jak se to říká? Co se v mládí naučíš? Ve stáří, jako když najdeš.

0: má skvělý hlas. Josh Ezra, Shotgun, Hit Radio Notozy s vámi. 10:45, teda toto letí, to ta střela utíká jako blázen a není žádný tajemství, já si neřeknu nic nového, když prozradím, že Hit Radio Nord Music můžete poslouchat kdekoliv na světě. Ono se to ví, ale jak se o tom nemluví, tak se na to často zapomene, takže pokud nechcete o své Hit Radio Nord Music přijít třeba na dovolený, pokud se ještě chystáte, tak existuje výborná aplikace Radia.cz, kde nás můžete ladit online, anebo přímo na našich stránkách hitradionordmusic.cz.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
11: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
10: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: sympaťák a starý dobrý známý Benson Boone na Hit Radio Nord Music. Je tady 11 hodin. A je tady taky nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, stále v Ústí nad Labem, křižovatka ulic Bratislavská a Horova, tak tam se řeší prasklá voda, je tam rozkopaná silnice a provoz je omezen, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.

0: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministryně financí Schillerová dnes bude s dalšími členy vlády jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už v úterý se setkala se 7 ministry. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, což by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. V Praze se zpřísnila pravidla pro používání pyrotechniky. Nová vyhláška platí od července. V některých městských částech je odpalování výrobků kategorie F2 a vyšší zakázané po celý rok. V jiných pouze sezóně. Více dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
1: Přijetí přísnější regulace představuje hodnotový posun, který zohledňuje nejnovější vědecké poznatky týkající se škodlivosti odpalování zábavní pyrotechniky pro okolí. Mimo to, zákaz přispěje k eliminaci stresu, který při odpalování pyrotechniky prožívají někteří obyvatelé a domácí zvířata.
0: Za porušení této vyhlášky hrozí pokuta až 100 000 korun. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident z minulého měsíce, kdy testovaný AI agent bez vědomí pracovníků OpenAI napadl počítačové systémy jiné firmy. České hokejistky dnes vstupují do nové sezóny soubojem s Finskem. V úvodním utkání turnaje Women's Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu se česká reprezentace postaví Finkám. Zápas začíná v 15:30. Pro český tým jde o první ostrý zápas po olympijských hrách.
2: Na severu Čech dneska většinou zataženo oblačno, místy se může na chvilku ukázat sluníčko, ale čekejte také občasný déšť nebo přehánky a dnešní teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Nord Music.
2: Dan Rakacký přeje krásný dopoledne a Jirko ruší hornickou pouť. Co se stalo? Prozeň za chviličku, tady jsou Činasky.

s vámi Hit Radio Nord Music a vzpomínka na výborného DJ, který bohužel už není mezi námi. Avicii, The Nights, Dan, přeje krásný dopoledne, středa 19. srpna a už jsem to zmínil, Jirkov ruší hornickou pouť. Takhle, bombastický titulek, zní to jako co se stalo, ale je to trošku jinak. Takhle, mění se pouze název, protože z hornické pouti se stanou jirkovské slavnosti a i ten základ zůstane zachovaný. To znamená, že se můžete těšit v Jirkově na pouťové atrakce, stánky, bohatý program a novinkou bude víc hudebních cen. Takže toho zažijete mnohokrát víc než doteďka. Zkrátka, jak jsem říkal, víc zážitků a víc toho můžete pak prožít. Mezi hlavní taháky letos patří zpěvák Marcel nebo kapela Krucipisk a taky legendární gitarista Michal Pavlíček. A ještě do poslední, kdy se to všechno stane, kdy to proběhne, tak letošní jirkovské slavnosti, vlastně první jirkovské slavnosti, proběhnou v sobotu 19. září v centru města Jirkova. Tak pokud se vydáte, skvěle se bavte.

DJ Antoine, český DJ Antonín na Hit Radio, Nord Music, Mašerý, s vámi Dan, krása dopoledne za 6 minut, 11:30. A pokud byste chtěli o víkendu zažít něco výjimečného, tak do Mostu, do areálu Benedikt dorazí skupina Jelen, proběhne Jelenfest, bude to celý den, takový rodinný festiválek a bude to hezký. Navíc tam bude ještě host, bude to Lipo a vy se tam díky Hit Radio Nord Music můžete dostat zdarma, protože právě teď na našem Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music probíhá soutěž o lupeny na Jelenfest do Mostu, tak se tam podívejte a vyhrajte si je. Držím palce.

0: Připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
1: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
0: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
1: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
0: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
1: www.cirkushumberto.com.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlskou Platinu. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2,500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Náplně hned.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
15: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
16: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Tohle byl Kazma, jeho One Man Show a Cizí zeď, což je veliká pravda. Cizí zeď je prostě cizí zeď, jo. S vámi Hitrádio Nord Music, Dan všem přeje krásné dopoledne a jsou ještě stále prázdniny, čas dovolených a zpestřit si den můžete třeba tím, že si uděláte výlet lodí na Labi. Tohle se v Ústí často využívá, je to hodně oblíbené a pozor, dobrá zpráva, ani koncem prázdnin nic nekončí, protože lodní linka na trase z Ústí nad Labem do Mělníka bude jezdit ve všední dny i v září. To je nově, vždycky to končilo prázdninami, ale teď to pojede dál. Konkrétně to bude od úterý do neděle a od listopadu pak už bude loď jezdit pouze o víkendech. Takže máte ještě dost času to stihnout. Jestli nemáte tip na skvělý výlet, doporučuji, pojďte na lodičku a dejte si to. Já tam jednou jel, je to krásný, hezká krajina, jedete údolíčkem a přijdete na úplně jiný myšlenky, je to vyložený relax. Takže linka na trase s Ústí nad Labem do Mělníka po Labi, výborný tip, jak si užít den na lodi.

0: Linkin Park, Friendly Fire, s vámi Hitrádio Nord Music. Bude 11:45, za chviličku oběd, taky za chviličku srdcovky, těšte se na ně. A taky odpoledne soutěž o prémiové krmivo pro zvířata Platinum, tak poslouchejte odpolední šoupadla od 15 hodin. V tuhle chvíli se loučí Dan, já se na vás těším opět zítra od 9 dopoledne, tak užívejte den a mějte se krásně, ahoj!
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
5: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
6: www.bb.cz
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči v Děčíně v části Březiny v ulici Kosmonautů se srazila dodávka s osobním autem, tak tam dávejte pozor. A na D8 na 87. kilometru směrem na Drážďany stojí porouchané nákladní auto, i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. Výstrahu dnes vydali meteorologové. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
9: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflektní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraji vozovky.
8: A hodit se nám může také aplikace Záchranka. Poslanci se sejdou ke sporné vetované novele rozpočtových zákonů 25. srpna dopoledne. Návrh programu zahrnuje také čtyři předlohy před závěrečným schvalováním, například zákon o digitalizaci, povolování pobytu cizinců nebo snižující státní náhradu České poště. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Dluhům se radnice spíše vyhýbají, méně než ostatní využívají dotací a v hospodaření obcí dopadly podprůměrně. Uvedla to společnost KRIF v analýze hospodaření.

0: obcí. Nízké investice v krajském městě i dalších obcích opakovaně kritizuje opozice.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Zataženo až oblačno s možností přeháněk. Takové počasí nás na severu Čech čeká během dnešního odpoledne. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
2: Nádherné pravé poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají nám naše srdcovky a dneska, když je ta středa, tak vybírám jako srdcovku, ta vás vystřelí z kalhot, jak se říká. Spoustu energie, abyste měli takhle do práce. Elvis Presley a JXL, Little Less Conversation. Všichni víme, že Elvis Presley je král rock'n'rollu, ale věděli jste, že jeho přezdívka byla taky Memphiský blesk, tedy The Memphis Flash? Tak tady je Blesk z Memphisu na Hit Radio.

0: Jo, slušnej od vás na první srdcovku.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Elvis Presley, tedy Blesk z Memphisu, což také byla jedna z jeho přezdívek. A je to vlastně jako cool přezdívka. Jo, Flash. Memphis Flash. A tak si říkám, měli jste také v mládí nějakou přezdívku? Jaká to byla? A kolik vám bylo, když jste ji dostali? A kdo vám ji dal? A vadila vám, nebo vám zůstala třeba do dneška? Dejte vědět, 777-937-777, když dneska máme ty srdcovky a vzpomínáme na dobu minulou, pojďme také zazpomínat tedy na naše přezdívky. Je pravda, že jsou třeba lidi, který máte i ve svém okolí, že ani už nevíte, jak se jmenujou křestním jménem, kolikrát ani tím příjmením, ale že znáte už prostě třeba 20-30 let jenom podle nějaké přezdívky. Je to i váš případ? Zajímá mě to. Dejte vědět, jakou přezdívku jste měli. Ještě jednou na WhatsAppit rádia s číslem 777-937-777. Zkusíme dneska v srdcovkách najít tu nejvíc cool přezdívku. Možná to bude právě ta vaší. Když jsme u přezdívek, tak mám tady pro vás připravenou zpěvačku, která v 90. letech tak byla jako fantastická, skvělá. Dokonce jeden čas tak zpívala také v Šalomu v čele s Petrem Mukem. Jmenuje se Jana Ferryová a ta si říkala Karia s Y. Karia. Taky jako zajímavá přezdívka. Dáme si od ní píseň, která je velmi, velmi cool, ostatně stejně tak jako ta přezdívka. A je to píseň, ve které ona zpívá ještě o, řekněme, BDSM, o sadomasu a zpívá v době, kdy ještě nebyla cool a nebyla v módě knížka 50 stínů šedí. Nevím, anebo zpívá úplně o ničem jiným, jenom si blbě vyložil ten název. Spoutaná na Hit Rádiu.

0: Další legendární hit, který má své místo v srdcovkách Hitrádia. Je přesně čtvrt na jednu. A před námi další srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ještě předtím ale vzpomínáme na vaše přezdívky a Petr mi tady píše. To je tak, když ti na základce matka koupí lacláče a vznikne přezdívka Krtek. Od té doby se to vleče až doteď a že by mi někdo řekl jménem, tak to je úplně výjimečný. Většina ho vlastně ani nezná. Takže Krtek. Tak Krtku, díky moc za zprávu. Další Věrka píše, ahoj, na Valašsku je obec Lačnov a tam nikdo neví, jaké má kdo příjmení, ale všichni si říkají pouze přezdívkami. My přes polní nikdy vlastně nevíme, o kom je řeč. Tak to mi připomíná naši hospodu, to je úplně stejný. Další, co tady od vás mám, tak jsou samozřejmě i hlasovky, které posíláte na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777.
3: Ahoj, no mě říkali od malička Zikmund. Já byl zrzavý, jak když hoří Brandeis a podle pohádky princezna se zlatou hvězdou na čele. A to už mi zůstalo, to jsem měl od malička.
0: A vlasy?
3: Takže my zrzaví jsme, nebo mě aspoň říkali Zikmund, šelma ryšavá, já král kazí svět. Takže to byla taková legrace, že do dneška mi ta přezdívka prostě zůstala. No. Zrzavý už sice nejsem, vlasy už taky nemám, ale Zikmund mi zůstal pořád.
0: Taky krásný a taky chápu. Co vy, jakou jste vy měli přezdívku? Pojďme vzpomínat na ty naše doby telecího mládí. Jak vám říkali? 777-937-777 a my si dáme další srdcovku Magic Fair. Rok 94.

0: Pátá srdcovka je od Christiny Perry. Tisíc let, thousand years. A tisíc let klidně může vydržet je přezdívka, kterou jste dostali na základní škole. A přesně o tom si dneska povídáme v srdcovkách na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Přezdívky, které jste dostali v mládí, tak ty jsem chtěl znát, ty jsem chtěl vědět a zajímá mě, jestli vám zůstaly i doteď. A Zuzka třeba píše, já mám přezdívku Čabajka. A to už od školy a to je mnoho a mnoho let zpátky. Je to malý rým na mé příjmení a je legrační, že na to všude vždy přijdou a začnou mi tak říkat. Zkrátka, asi jsem holka k nakousnutí a moc dobrá s chlebem. Zdraví Zuzka. Zuzi, jasně, děkuji za zprávu. Čabajka, to je dobrý. Nikoho takového neznám, Čabajku. Ale mám kámoše a tomu se jeden čas říkalo Kabanos. Tak teoreticky byste se vlastně jako mohli skamarádit. Mí kámoši ze základky mi dali přezdívku Havran, protože moje příjmení je Vránek, takže mi dali tuhle přezdívku a mám jí dodnes. No jasně, to taky jako dost pochopitelný. Ahoj Jirko. Já znám několik tremských přezdívek, jako třeba Norek, Zoubek, přítel je Soptík, kamarád je Medik, potom je tam Karkule, Loupežník, přítelů Švára má zase přezdívku Priviňáček, protože jí Priviňáky už od dětství zdraví Eva. Ano, a to je to, co jsem doufal, že se tady objeví někdo, kdo ještě pořád je tramp a kdo ještě pořád jezdí třeba i na vodu, protože já jezdím na vodu kolik nějakých 30 let, 25 určitě a vždycky se tam strašně rád povídám právě jako s vodákama, který už by mohli být mý rodiče a někteří dokonce i prarodiče a právě ty jejich historky a vždycky, když povídají tak přesně, tady mluví jako o Norkovi, jo, o Zoubkovi, o Nožíkovi a tak podobně a to jsou tak krásný přezdívky, který prostě na té vodě u toho ohně vzniknou a ty se s vámi opravdu drží celý život. A vlastně ta přezdívka je taková naše srdcovka. Je to podobný i jako s těma hitama, že některé hity, tak který slyšíme v mládí, tak máme rádi po celý život. A dneska bych tedy chtěl vědět, který hit je to pro vás. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání. Děkuju, že jste mi psali ty přezdívky a teď mi můžete začít psát, co byste tedy chtěli slyšet. Co je ta vaše oblíbená píseň? Za chviličku nás čeká srdcovka na přání.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
5: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
4: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
15: Hydra.

0: ty? Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepš

0: Srdcovky Hit Rádia.
1: Posloucháte Srdcovky Hit Rádia. Je 12 hodin 37 minut, je čas na poslední srdcovku pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Zlata píše: Ahoj Jirko, chtěla bych dnes zahrát Metalliku. Nothing Else Matters. A poslala bych to mému synovi, dnes slaví 40. narozeniny, miluje tuto kapelu, tak krásné narozeniny můj synu. A všem ostatním přeji pěkný den. My se přidáváme. 40. Silný ročník 1986. No, to je velká životní změna. Ale máš super mamku, která ti nechala zahrát srdcovku na přání. Tady je.

0: Leony na Hitrádiu ve 3:15. Posloucháte Hitrádio, taky srdcovky s Jirkou Pelnářem, který vlastně dneska končí. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Probírali jsme dneska přes dívky, to mě dost jako bavilo. Někteří jsou velmi neotřilí, ze všech si úplně asi nejvíc pamatuju Čabajku. To je prostě super. Fakt jako nádherná přezdívka. A shodli jsme se vlastně na jedné zásadní věci, že přezdívku si člověk vlastně nevybere. Přezdívka je mu daná. Někdo mu ji vymyslí, někdo mu ji dá a to už vám zůstane, ať se vám to líbí nebo ne. To je takový jako dar, někdy je to danajský dar, to je pravda, ale to je dar, který prostě jako v životě máme. Tak pokud náhodou nemáte ještě přezdívku, nebojte se, jo, don't worry, jako zpívala Leony, možná váš čas teprve přijde. Do 13. hodiny Eva Farna, Elton John, Dua Lipa, taky Disturbed, ve 13. hodin nejnovější zprávy, no a pak pokračujeme dál, navíc je dneska středa, takže ve 2 hodiny odpoledne vás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojí smyslů.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bibík.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
15: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
14: Tak to bude drahota.
15: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
14: Za auto roku? Jako fakt?
15: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
16: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Dobře, ale my víme, co se stalo, a to nám řekne Lucie už za chviličku v nejnovějších zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči v Děčíně v části Březiny v ulici Kosmonautů se srazila dodávka s osobním autem, tak tam dávejte pozor. A na D8 na 87. kilometru směrem na Drážďany stojí porouchané nákladní auto, i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnipark.plon.cz.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lepší mobilní signál mezi Prahou a Českou Třebovou, to plánuje Správa železnic. Začala s hledáním projektanta a zhotovitele a na vylepšení sítě 5G. Na 5 místech by měly vzniknout nové vysílače, signál by pak měly zajistit mobilní operátoři. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude také webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes se schválil Senát. Teď ji dostane prezident. Lidé se dnes naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku 94 let. Mše v Mariánských lázních se zúčastnila asi 50 lidí. Další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Pokračuje místo starosta města Miloslav Pelc.
8: Když se pohyboval ať už po chodníku nebo někde v parku, vždycky se vědělo, že jde pan Páral, který bydlí v Mariánských lázních. Určitě si nesl tím svým jménem a tím svým pobytem, určitě prostě ty Mariánky jsou i po tom Ústí zminovaném, že jo, tak dneska více méně můžeme.

0: být pyšný na to, že byl vlastně jedním z mariánsko-lázeňských občanů.
1: Mariánka žil páral střídavě s Prahou od roku 1995.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Zataženo až oblačno s možností přeháněk. Takové počasí nás na severu Čech čeká během dnešního odpoledne. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Středeční odpoledne pokračuje dál, středa nás baví, protože to už je velmi blízko k víkendu. Co se týká víkendu, tak i podle meteorologů má o víkendu pršet, tak to bude jako docela změna. Kolikátý víkend to za letošní prázdniny vlastně bude? Maximálně tak druhej. Co se týká hitů, tak to se ale nemění. My i přesto, že venku to teď vypadá, někdo už dokonce psal trošku jako na podzim, tak my budeme hrát letní hity. Protože pořád je srpen a dneska je 19. tak si dáme Siu na Hit Radio.
2: Hit Radio.

Ten má hlas. Luis Capaldi na Hit Radio, to je prostě zpěvák, který by klidně mohl, já nevím, zpívat jenom recepty z kuchařky, je to úplně jedno, nebo jedno a to samé slovo dokola, ale ten hlas, to je prostě nádhera. To člověk jenom zavře oči a tak trošku se vznáší. Luis Capaldi na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut, no a myslím si, že jako hodně se vznášeli policajti na Slovensku, když chytili jednoho rekordmana na tamních silnicích. Představte si, že tam zastavili nějakýho týpka ve Felicii, který v ní vezl dalších 17 lidí. Ano, v autě pro 5, dohromady s ním bylo 18 lidí. 18 lidí. A jako to není jeho zásluha, to je Felicie, že jo? To je prostě kára všech kár. Pokud jste někdy měli v rodině Felicie, tak víte, o čem mluvím. Felicie, který jiný auto by tohle zvládlo, že jo? Nicméně 18 lidí, to je jako masakr. Jak říkám, chtěl bych vidět ty policajty, jak se tvářili, když postupně všichni ty lidi vylejzali z toho auta. Ten kluk za volantem za nic samozřejmě nemohl. To, že tam nesmí jet tolik lidí, nevěděl. V testu v autoškole to nebylo. Respektive možná bylo, ale on u nich nebyl, papíry vůbec neměl, takže ten byl z obliga, že jo, protože nevíš, tak prostě nemůžeš plnit. Každopádně, já pak jsem si ještě říkal, ty 18 lidí, jak se tam vlastně jako dostali, kdo seděl vepředu, kolik lidí sedělo vzadu, kolik lidí bylo třeba v kufru namačkaných, a když byste měli, jo, v tomhle autě jet taky, tak teď si řekněte sami pro sebe, chtěli byste nastupovat jako první, anebo jako poslední? Já bych chtěl řídit samozřejmě, ale jinak

0: Za pět minut bude půl druhé, posloucháte Hit Radio. Z hitů pro vás mám například ještě One Republic, taky Poetiku. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom týpkovi, který na Slovensku ve Felici převážel dohromady i s ním 18 lidí. Pořád jsem přemýšlel nad tím, jak se tam vešli. Děkujeme za to, že žijeme v době umělé inteligence, protože od pár z vás mi přišla tady udělaná fotka vygenerovaná od AI, jak se tam asi jako vešli. Zajímavý. Nejsem si jistý, jestli jako jeli tak, že jim z okýnka koukali ruce a nohy, ale je to jako docela jako důvěryhodný. Koukám na to, zajímavý lidský preclík je tam našťouchaný. Vypadá to komicky, ale děkuju, teď, že si to dokážu představit. Hezký, no. Zajímavý. Nicméně, pokud byste v autě a máte rádi jako jízdu úplně o samotě, taky naprosto chápu, jo? Úplně v klidu, v tichosti, někdy u toho poslouchat jenom vaše oblíbené hity. K tomu doporučuji i srdcovky zítra zase mezi 12. a 13. hodinou, tak tam si můžete navíc ještě jako napsat o vaší oblíbenou srdcovku, takže opravdu uslyšíte přímo jenom to, co máte rádi a můžete jezdit vlastně jako klidně jenom kolem baráku. Pokud máte malé děti, miminko, které usne jenom v autě, tak to možná děláváte po večeri, že jezdíte jenom po sídlišti, nebo jeden a stejný úsek po dálnici nebo na obchvatu, jenom aby to dítě vlastně spalo. I to je naprosto běžný, naprosto normální. Tak ať už máte důvod sedět v tom autě jakýkoliv, tak by bylo dobrý, kdyby vás to taky stálo co nejméně. A od toho je tady Hit Radio a také naše dokonalá desítka. Víte, na co mířím? V pátek mezi 12. a 15. v dokonalé desítce pro vás budu mít dohromady až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže můžete jezdit až do Aleluja, jak se říká, zadarmo. 10 000 korun v dnešní době, i přesto, že litr stojí více jak 40 korun, tak furt je to jako dobrý. Pár plných nádrží to je rozhodně. Čeká to tady na vás. Je to jednoduchý, stačí se zúčastnit naší hry a odpovědět správně na mé otázky. Za každou správnou odpověď dostanete 1 000 korun a pak si můžete užívat tuhletu fantastickou jízdu. Doporučuji tady u nás na Hit Radio hrát dokonalou desítku společně s námi. A pokud máte pocit, že nemáte úplně vždycky štěstí ve hře, tak kdybyste chtěli ušetřit nějaký peníze, tak vám to řeknu za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
8: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

One Republic na Hit Radio Stop and Stare ve 13 hodin 37 minut. Když byste chtěli ušetřit za pohonné hmoty, tak znovu připomínám, že v pátek hrajeme mezi 12 a 15 hodinou o až 10 000 korun v naší hře Dokonalá desítka. Pokud byste potřebovali ušetřit už dneska, tak jestli máte aplikaci od Orlenu, tak máte i dnes slevou korunu až 2 na litr podle toho, co budete tankovat, a to až do 31.8. Jestli aplikaci nemáte, nebo obráceně, jestli máte tank kartu, tak to máte i dneska, vlastně od pondělí do neděle. Pokud nemáte tank kartu, tak vám stačí aplikace a tam to máte zase v pondělí. Jo, já vím, že do pondělka je to ještě dlouhá cesta, tak kdybyste se rozhodli, že odstavíte auto, necháte ho někde stát a budete zatím jezdit MHD, dokud u nás ty peníze nevyhrajete, tak jenom doporučuji, zaparkujte někam mimo stromy, někam na nějaký jako bezpečný místo, protože máme tady celkem zásadní informace o bouřkách. Bouřky tak od dnešní noci až do soboty, tak budou sužovat celý Česko. Bude to přicházet v různých vlnách, v různých krajích a vypadá to, že se opět zase budou lámat větve, tak abyste potom neměli ještě poničený auto. Takže bacha na to, kde opravdu parkujete, kde stojíte. Víc pro vás udělat nemůžu, no. Pak už vám akorát můžu sehnat levnější pojištění, ale to je zase na jiný téma. Je 13 hodin 39 minut, dáme si další příjemný hity, který nám trošku zvednou náladu. Tady je Dáma, která je dost silná na to, aby o tom zpívala i píseň Strong Enough. Cher na Hit Radio.

0: Bude 2:45, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a ptám se, v kolika letech podle vás je pozdě už mít dítě? Jo, ve 30, asi ne, ve 40, normálka, v 50, možná třeba v 60 si říkáte, tak to už asi jako je blbě. Otázkou, jestli je to u chlapů nebo u žen, že jo? No, ptám se na to z jednoho důvodu, protože herec Al Pacino tak má skoro dvouleté dítě a teď se nechal slyšet, že by chtěl další v 86 letech. Zajímavý. Říkám si, jestli to není IVF-ko a zvládne to sám, tak wow, to je jako klobouk dolů. To bych si přál taky. To bych si přál taky. Nepotřebovat nic, aby mi nepadaly tepláky, ale aby to furt takhle jako drželo samo. Takže to je prostě... To je hřebec. Na druhou stranu, když jsme se tady o tom bavili s mýma kolegama na chodbě před chviličkou, tak někdo tam pronesl, nebudu jmenovat, ale někdo tam pronesl zajímavou věc a říká, jo, to je hezký, tak prostě většina dědečků svá vnoučata hlídá, on se vyrábí a ten druhý zase říká, no, ale zase budou mít hodně společného s vnoučatama. Třeba plínky. Já bych se spíš zastavil u toho, že ten frajer pořád může. A tomu závidím. A je úplně jedno, jestli si předtím sudá trenky nebo plínky.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
13: 10 za měsíc?
12: Spíš 12.
13: 12? Vážně, Zuzko?
12: 7378.
13: Za toho velkýho Enyaqa?
12: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
13: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
12: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
14: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
2: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
1: Ne, to si říkají bohužel doteď.
0: Když jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a

0: Kelly Clarkson, Because of You, tak to je poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovuzavedení EET. Proč? Tak to uslyšíte ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči v Teplicích v Maršovské ulici probíhají stavební práce, počítejte tady s omezením provozu. A pracuje se taky v Chomutově v Jiráskově ulici, tady probíhá oprava horkovodu a i tady očekávejte omezení. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění doménu. Od příští středy, 26. srpna, budou dostupné pouze na datovka.gov.cz. Uživatelé budou na novou adresu automaticky přesměřováni. Postupný přechod z původní domény mojedatováschránka.cz na novou začal už na konci června a mimo jiné má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovu zavedení EET s pozměňovacími návrhy. Podle horní komory by se měl zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zdravotních benefitů zaměstnanců a EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby nebo prodej produktů přímo od farmářů. Vědcům při zkoumání české přírody pomáhá moderní technika. Nověji odborníci vyzkoušeli také v rezervaci v Milovicích. Co přesně tam udělali, to prozradí ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
14: Odborníci z agentury ochrany přírody a krajiny se zaměřovali především na výzkum nočního hmyzu, ale také na výzkum ptáku a netopíru. Automatizovaný systém v Milovické rezervaci pořídil více než 500 000 snímků nočních motýlů, ale zaznamenal také hlasy ptáku a netopíru. Ty potom systém analyzoval s využitím umělé inteligence.
13: Díky automatizaci nemusí vědci tak často jezdit do terénu. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Stromy na Ústeckém Mírovém náměstí usychají. Přitom jde o jedinou zeleň, která tamní prostor chrání před horkem a ostrým sluncem. Město v horku habry nezalévalo. Při průzkumech se navíc zjistilo, že se dělníci dopustili vážných chyb už při sázení a stromy jsou zasazené ve stavební suti. Podle odborníků se stromy už nevzpamatují.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
15: Odpolední teploty se na severu Čech pohybují mezi 22 až 25 stupni. Čeká nás zataženo až oblačno, přechodně i méně oblačnosti, objevit se může i přeháňka.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář.
17: Hit Radio.
0: Středeční odpoledne, konečně.

Dospělo ke druhé hodině, což znamená, že na Hit Rádiu budeme už za chviličko roztáčet naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Zjistíme, kam až sahají hranice vašeho humoru a co všechno si v češtině můžeme dovolit. Počkejte si na to, dáme jeden hit od Calvina Harrise a pak

0: Calvin Harris na Hit Radio s hitem Summer. Léto je pořád v plném proudu. Dneska máme 19. srpna. Předpokládám, že v průběhu léta, možná i dneska se vám stane, že půjdete večer třeba ještě někam za zábavou, že jo, za písničkou, jak se říká, a pojedete domů taxíkem. Tak jdu roztáčet ruletu. Je před námi naše ruleta dvojsmyslů. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju pravidla hry. Je to easy, stačí, když se vezmete telefon a na 777-937-777 napíšete nebo pošlete hlasovku, cokoliv, co vás napadne. Jo? Tady jsme na velmi tenkým ledě, tady se opravdu dobrovolnost nimi nekladou, jak se říká. Prostě podle mě jako žádný humor není blbej humor, tak uvidíme. Kam se dneska dostaneme?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když právě jdete taxíkem, nebo možná když i řídíte taxíka, to je jedno, prostě co může zaznít v ložnici a v taxíku. Ta čeština je nádherná, ruleta dvojsmyslů je v tomhle naprosto dokonalá, každý si v tom najde přesně to, co chce. Tak já počkám teď chviličku na první SMSky, které mi přijdou na WhatsApp 777-937-777. Jasně, Dominik už hned platí, teda posílá, kolik platím, výborně. Tady jsem si myslel, že první zpráva bude trošičku jiná, jo, a teď, a už to tady je, tak samozřejmě. Tak kam to bude, panínko? Výborně. Tak. Já zase za chvilku začnu cenzurovat. Dáme si dva hity. Dašu a právě teď taky Roxette. Trošku zvolníme tempo. A vy popuste uzdu vaší fantazii. Co může zaznít v ložnici a v taxíku? 777-937-777.

Aša na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Posloucháte dnešní roletu dvou smyslu, vzhledem k tomu, že je středa odpoledne, tak zase vstupujeme na tenký led. Dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a také v taxíku, jo? Tak rovnou jdu na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Peťa píše, to je fofr. Jasně, Lucie, můžete zrychlit, pospíchám. Výborně. Lukáš, můžu platit přes QR-ko? Výborně. Jana, dobrý den, trefíte, nebo vás mám navigovat? Au! Jo, jo. Ty mladý kluci ještě neví. Sem se nevejdete, už je vás moc. Týna. Ale tak, Týno. Tady hned další zpráva na to, ta se k tomu vlastně hezky váže. Je nás pět, vlezeme se. Super. Petr, minule jsem svezl vaši kolegyni a celou dobu nezavřela pusu. Nedalo se to poslouchat. Dobře, Peťo, výborně. Renáta, tak nasedat už tady tvrdnu dlouho. Dobře, bude to těžký vybrat jedno nejlepší. Zkusím to, už za chviličku, na Hit Rádiu.

0: Na Hit Rádiu ve 14 hodin a 23 minut. Dneska v naší ruletě dvojsmyslu je téma, co může zaznít v ložnici a také, když jedete taxíkem, nebo když nasednete do taxíku a tak. Je to extrémně náročný vybrat jednu nejlepší. A tak místo toho vyberu tady SMSku, která přišla od Karla. Protože vlastně jako nedává žádný tip, ale no pochopíte sami, jo. Karel píše, čau, tak to si kujon, jsem řidič taxíku a poslouchám, dneska se na směně asi nasměju. Až se zákaznice zeptám, kam to chce, myslím, že vyprsknu smíchy, rádio poslouchám 20 let za volantem, ale tohle jsem ještě neslyšel, je to super. Zdraví Karel. Jo, to je super, že tady ještě taky nějaký taxikář, který mluví česky, wow. Takže Karle, já ti přeju co nejpohodovější směru a mysli na Hit Radio, mysli na naší roletu a klidně potom ještě jako napiš, jaká byla ta první věta zákazníkovi nebo zákaznici, kterou si řekl. Díky za všechny zprávy, co jste dneska posílali.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
2: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
3: www.cirkushumberto.com.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radio Temper City Self-Aware na Hit Radio. Je 14 hodin 35 minut. Dneska ve 12 hodin, když byly srdcovky, tak jste mi hodně psali také o píseň Written is a Dancer od Snap. Já jsem srdcovku na přání vybral Metallicu, vzhledem k tomu, že to bylo od maminky pro jejího syna ke 40. narozeninám, ale úplně jsem se jako na to navnadil a říkal jsem si, zítra si ji dáme. Ne, mně se nechce čekat úplně do zítřka. Tak vy taky nemusíte. Dáme si ještě teď po půl třetí a zítra zase v srdcovkách po 12. hodině, třeba i to vaše přání. Tak tady je rok 1992.

0: Leonard Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: I will find the timing.

0: Some Say. Tak je taková příjemná balada. Pokud vám to ale něco jako připomíná, říkáte si, já to znám, jenom nevím, co to je, tak příště, až to uslyšíte, zkuste si to trošku zrychlit a místo Some Say si tam dodejte I'm Blue, Blue Dabadi, a jste doma. Ano, a možná, že právě i tenhle legendární hit Blue Dabadi, tak uslyšíte i dneska na Hit Rádiu mezi 18. a 21. hodinou, kdy vám opět budeme hrát ty největší hity z 90. let a také z milénia. No a další perly z 90. let uslyšíte, jak jsem říkal už před chviličkou, zítra v srdcovkách na Hit Rádiu ve 12 hodin. Jestli máte nějaký tip už teď, klidně i vy se můžete podílet společně se mnou na přípravě našeho oblíbeného pořadu našich srdcovek a můžete posílat tipy, co byste tam chtěli slyšet. Ta cesta je jednoduchá, buď přímo sem na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 nebo klidně e-mailem, nám to sem chodí do studia taky, a nebo klidně můžete i mě do soukromí zprávy na Instagramu. Tam to čtu taky, takže klidně i tam to můžeme spolu rozebrat. Budu se na vás těšit zase zítra, já jsem Jirka Pelnář a od 15 hodin tady pokračujeme dál v rámci odpolední show, no a samozřejmě, že do té doby Nico Santos, Rihanna, taky Huntrix, Oscarový hit Golden na Hit Rádiu.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku, Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pěkně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Ženou se na nás další bouřky. Přes Českou budou přecházet v příštích dnech v několika vlnách. Už v noci na zítřek můžou zasáhnout severozápad Čech. Zítra večer pak pro změnu skoro celou Moravu a Vysočinu. Poslední vlna bouřek by měla dorazit v pátek v noci. Zatím ale ještě není jasné kam. Meteorologové to budou upřesňovat. Na kulturu by mohlo příští rok jít víc peněz. Ministr Otto Klempíř žádá zvýšení rozpočtu. Už dřív mluvil o růstu o 3 miliardy na 20 miliard korun. Dnes o tom jednal s ministryní financí Schillerovou. Ta si postupně pozve všechny ministry. Rodiče v náročných situacích se můžou obrátit na rodičovskou linku. Služba Linky bezpečí pomáhá už 25 let. S jakými problémy rodiče volají nejčastěji, nám řekne zástupkyně Linky bezpečí Michála Klovcová.
11: Nejčastěji se na linku obracejí rodiče v oblastech výchovy dětí, sporů o dítě, rozvodu či rozchodu, ale také psychických potíží dětí, kterými jsou sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a dospívajících, anebo také úzkostné a depresivní stavy.
0: Spoustu rad ohledně dětí najdeme i na webu rodičovské linky. Dnes můžeme sledovat play-off Ligy mistrů. Po roční pauze se pokusí postoupit do hlavní fáze Celtic Glasgow, který přivítá rakouský LASK. Slovan Bratislava vyzve slovinský NK Celje a ve hře bude třeba i Berševa, pro kterou by byl postup do milionářské soutěže historickým úspěchem. Všechna utkání mají výkop v 21 hodin.
12: I ve středu je obloha na severu Čech většinou oblačná až zatažená, no a k večeru mohou znovu dorazit přehánky nebo déšť, ojediněle i nějaká ta bouřka. Jinak na teploměrech máme dneska 21 až 26 stupňů. No a zítřek bude prakticky úplně stejný, jenom se ještě o chloupek oteplí až na 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio North Music.
0: Tram tarada, máme to za sebou, kamarádi, polovina pracovního týdne je za náma. Středeční padla na Hit Radio North Music, 2 minutky po 3 hodině, přejeme hezký odpoledne. Káťa Haplová.
12: A Kamil Bílský, takže přátelé, už jenom čtvrtek, pátek a šéfe, dej nám svátek.
0: Přesně tak, od nás jako první Simple Plan, vítejte.

0: Kapela Jelen, Touha a pláč, zatím jenom v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, ale pozor, už tuhle sobotu živě v Mostě v rámci Jelen Festu, tak jestli u toho chcete být, a pozor, jestli si to chcete užít zadarmo, tak zítra dopoledne poslouchejte Hit Radio Nord Music, protože právě u Dana Rakackýho soutěžíme o lupeny na sobotní Jelen Fest v Mostě, tak hodně štěstí.
1: No a i z nás se můžou stát hudební hvězdy, kamarádi, hledá se totiž vánoční sbor do Mostu.
0: Jak hledá se? On se ztratil nebo co?
1: Ne, on se skládá, právě teď v těchto dnech se skládá vánoční sbor do Mostu a skládá se ze všech možných lidí, kteří se tam prostě přihlásí. Město Most teď schání 80 odvážlivců do takového jako vánočního gospelového sboru a může se tam přihlásit ale úplně každej.
0: Jako fakt?
1: Jako úplně každej. Žádný přijímačky, skoro žádný noty, prostě jenom chuť zpívat.
0: Jakože letos v Mostě na Vánoce nebudou zpívat profíci,
1: ano,
0: ale že se složí sbor amatérů,
1: ale
0: a ty budou mít tu čest na Vánoce zaspívat si v kostele. Jo?
1: Přesně, na druhou adventní neděli.
0: No to je nabídka teda.
1: Že jo?
0: A co když se přihlásí někdo, kdo to neumí? Jako?
1: No a to je právě otázka. To je právě otázka. Já si myslím, že tohle může být docela zajímavý. Takhle, oni se samozřejmě bude pár zkoušek. Oni se budou nějakým způsobem setkávat a zkoušet, ale bude jenom 7 zkoušek do té druhé.
0: Takže nejhůř mě můžou posunout do 7. hlasu.
1: Ne, to ne, ale já si tak jako říkám, co když se tam přihlásí člověk, který opravdu nerozumí rytmusu, nemá rytmus.
0: No právě. Ale zase na druhou stranu říká, je to pro každýho, tak vyhodit mě nemůžou, ne?
1: No, tak. Jako vyhodit by tě neměli, no.
0: To je
1: ale co takhle s člověkem, který jako opravdu neumí zpívat?
0: Takhle, ve škole se to řešilo tak, že když jsme měli třeba hudební výchovu a paní učitelka poznala, kdo umí a kdo neumí, tak samozřejmě říct to těm dětem nemohla, ale dostala si takovou zvláštní funkci. Taky jste to dělali, že někdo jako zpíval ten první hlas,
1: jasně,
0: někdo ten druhý, a někdo už třeba dostal jenom dřívka.
1: Ano.
0: A někdo měl třeba jenom činel a někdo jenom triangle.
1: No počkej, ale já vždycky, když jsem dostala triangle, tak to byla taková ta největší čest, že jo?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, to jsi dostala, protože neumíš zpívat. Takže paní učitelka, jediný, co po tobě chtěla, aby si na konci udělala cink.
1: Já jsem celý...
0: A nekazila to ostatní.
1: Já celý život žiju v omylu, že mě paní učitelka Milátka v našem dubském cibuláčku vždycky strčila do ruky triangle, že jsem jako nejlepší ze všech.
0: Ne, chtěla se tě zbavit.
1: Odhadnu, kdy ho mám použít. Já se picnu. Takže jako nejdřív jsou zpěváci, pak jsou dřívka a já jsem byla takový dřevo, že jsem dostala triangle.
0: Přesně. Takže ty, jestli se přihlásíš do toho mosteckého sboru na Vánoce, tak počítej s tím, že ostatní budou zpívat kolegdu a ty budeš mít úkol na konci. Asi takhle nějak to bude, přátelé, vypadat. Káťo, teď.
1: Už?
0: Teď.
1: Už můžu?
0: Můžeš.

0: A už toho ne, s tím trianglem. Jsi ti zase půjčil nástroj.
1: Nemůžu pomoct. Krásný odpoledne. S vámi odpolední show Padla, středeční hit Radio North Music a taky Alex Warren a Ordinary.
0: A teď pozor, přátelé. Je tady opět ten okamžik, kdy nás právě v tuto chvíli za celý den poslouchají úplně, úplně nejvíc všechny psy a kočky, protože se můžou zadarmo nažrat.
1: Přesně tak. Celý tenhle týden máme pro ně v odpolední show Padla vyvoněný luxusní gastrozážitek a to balíčky Platinum v hodnotě 3000 korun.
0: Konkrétně se jedná o prémiové krmivo Platinum za 3000, tedy balíček, který toho obsahuje opravdu strašně moc. Ať už je to Platinum Stars od každý příchutě, ať už je to Platinum Iberigo 5kg pro psa, Platinum Meat Crips Chicken 3kg pro kočku, Platinum 7 Days Box opět pro psa, taky Fit Sticks od každé příchutě, anebo Platinum Meat Crips Fish 400 gramů pro kočku. Prostě z tohohle se nažerou všechny zvířata a vydržím to až do Vánoc.
1: A celá rodina k tomu možná taky. Co pro to musíte udělat? Je to úplně jednoduchý, stačí nám napsat na náš WhatsApp 37 39 958 zprávu ve tvaru chci Platinum.
0: Tak kdo má kočičku, kdo má pejska, kdo má někoho, kdo by o tuhle cenu jako fakt stál a byl by vám ještě věrnější, než jsou věrný doteď. Jestli máte doma nějakýho chlupáče, napište nám na WhatsApp 37 39 958 chci Platinum a třeba za chvilku vylosujeme právě vás a vyhrajete právě vy.
1: Držíme pěsti.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
13: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.

0: www.sca.cz.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za Autoroku? Jako fakt?
2: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: tohle takový příjemný návrat do let minulých a přitom v takovémhle krásným novém kabátku. BB Rexa, Faithless a New Religion na Hit Radio Nord Music.
1: A teď už ňamka, konkrétně prémiový krmivo Platinum, který podporuje zdravý a dlouhý spokojený život všech našich chlupáčů, co máme doma. Tak to je cena, kterou jsme před chvilkou dali do placu. Vy jste si o ní napsali na náš WhatsApp a my jednoho z vás vylosovali a jdeme mu zavolat.
0: Ňamka, uhaha.
2: Cimrmanová, prosím.
1: Tady Bílský a Haplová, dobrý den. Hit Radio Nord Music, odpolední show Padla, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: S kým mluvíme?
2: S Domčou, Teplic, ale já teda ještě než jestli můžu,
1: no,
2: tak já bych chtěla pozdravit Káťu, protože Káťa nám moderovala maturák.
1: Yeah! Je to možný.
0: Ahoj Domčo.
1: Takovou kočku ahoj. Jste tam měli, jo.
0: Já se picinu, jak je to dávno.
2: Ježišmarja, 2022, Brazileiro v Bílině.
0: No jasně, já se picnu.
1: No holky, tak si pokecejte. A až bude vyprávění konec, tak si můžeme zasoutěžit. Co ty na to, Domčo?
2: Dobře.
1: Ještě nám řekni, Domčo, ty seš majitelka jakýho zvířátka v Teplicích?
2: Kočičky naší koučí.
1: Teplická kočička. Jakže se jmenuje?
0: Koučí.
2: My totiž s manželem oba dva trénujeme hokej, že jsme koučové, takže jsme to dali takhle koučí.
0: To je dobrý, ježišmarja.
1: Tak to je fajn, to je hezký. No tak jo, tak koučí, kočičko naše, seš první tenhle týden, v pondělí ano. I v úterý to byli pesáci, takže dneska má šanci vyhrát prémiový krmivo Platinum kočička. Ovšem, Domčo, je to na tobě, aby si správně odpověděla. Seš připravená?
2: Jsem.
1: Tak soutěžní otázka je tady.
0: Čo, komu je krmivo Platinum určeno? Za A, psům, kočkám a jednorožcům, za B, jen profesionálním ochutnávačům, a nebo za C, psům a kočkám?
2: Já bych řekla, že B a C určitě.
1: B a C. Myslíš, že i páničci a paničky by to měli žrát, jo?
0: Jako profesionální ochutnávači, to je přesně asi určitě tvoje kočička.
2: No, přesně tak.
1: Jako pozor, já jsem slyšel, že ty kvalitní granule jsou fakt tak kvalitní, že by to klidně mohl sníst i člověk, jako.
0: No tak hele, nevím.
1: Ale necháme to já asi jenom těm zvířatům,
2: doufám,
1: Domčo,
2: že tam určitě něco vyberem.
1: No ježiš, samozřejmě, Domčo. Že psi a kočky jsou správně, vyhráváš.
2: Děkuju.
0: Ale to bude balík v hodnotě 3000 korun, z toho se fakt jako vysloveně najíte a ochutnáte klidně i vy všichni.
2: To je poprvé, co to vyšlo, když jsem vám psala, to je super, to jsem moc ráda.
1: Tak jsme rádi, že se to povedlo. Navíc, ty vyhráváš bonus, a to sice další moderování od Káti Haplový, kde si jenom budeš psát.
0: Úplně gratis jsem.
1: Už jsi vdaná, už jsi měla svatbu.
2: Už jsem daná.
1: Tak rozvod ti bude moderovat.
0: Ježiš, to snad doufám taky, že ne.
1: Jasně, že ne. Domčo, měj se krásně, díky, že posloucháš Padla na Hit Radio Nord Music a kočičce přejeme dobrou chuť.
2: Děkuji, mějte se, ahoj.
1: Ježíš Maria, to je tak krásná soutěž, mě to hrozně baví.
0: Mě taky.
1: A hlavně vás, jak to baví, těch zpráv, co zase dneska přišlo na WhatsApp, strašně se omlouváme, že tady nemáme plný rádio, jenom krmiva Platinum.
0: Ano.
1: Protože všechno bychom udali a ještě bychom potřebovali další zásoby. Tak snad nepohodnete zejtřejší a páteční soutěží ve stejný čas. Vpadla na Hit Radio Nord Music.

0: lidi, to je odpoledne jako vínečko. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, 3:15, středa, Hit Radio North Music, co víc si přát?
1: Takový krásný odpoledne to mohlo být. Ale je tady jedna stížnost. Jaka? Přátelé, před chvilkou nám napsala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, že tady už od pondělí krmíme psy a kočky a přitom posluchačům najíst nedáme. Co s tím budeme dělat?
0: Asi bychom pro ně měli mít taky nějakou soutěž o papání, že jo?
1: Měli, přátelé, protože my pokutu platit nechcem. Takže prosím vás, kdo má hlad a není pes a kočka, ať se mrkne na náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, protože i tam dáváme najíst.
0: Přesně tak. Aktuálně tam soutěžíme o vouchery v hodnotě 500 korun do Michael's Bistra, který najdete třeba v Mostě, v Bílině, taky u nás v Teplicích, anebo nově i tady v Ústí nad Labem na Skřivánku.
1: Tak, a teď jsou snad nadláblí všichni, ne?
0: No to už by mohlo být, jo.
1: Tak dobrou chuť.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Milovníci kávy, pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Mami, víš, že v Bagger Parku můžu říct doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
19: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
20: Hit Radio Nord Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: hvězda letošního festivalu Kalypso Ostrava, 21 Pilots na Hit Radio Nord Music. Teď je tu ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme hezký odpoledne. Řidiči pozor, v Litoměřicích v Čechově ulici na Kruháči stojí tady odstavený osobní auto. Oproti tomu odstavený nákladňák na dálnici D8, 64. kilometr ve směru na Drážďany u Řehlovic. Pozor taky v Teplicích, Stanová ulice, máme tady nehodu dvou osobních aut a bouráme taky v Chomotově v Palackého ulici na Kruháči. Tady počítejte s omezením provozu. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
11: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Senát vrátil EET do sněmovny. V novele, která má elektronickou evidenci tržeb znovu zavést od příštího roku, navrhuje změny. Především chce zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých benefitů. Sněmovna normu znovu posoudí v září a může si prosadit původní verzi bez úprav. Vznikl seznam míst v Česku, která jsou nejvíc ohrožená suchem. Sestavili ho vědci z Českého hydrometeorologického ústavu. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, tak i místa, kde sucho nebývá běžně, ale v extrémních obdobích nezvládnou zadržet vodu a potřebují pomoc. Seznam teď dostane obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Česká republika vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka ho natočila na mobil a zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli na ulici. Jak šance vidí šéf České filmové a televizní akademie Ivo Maté?
12: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to ten film rozhodně.
11: Nominace na Oscary budou známé v lednu. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. V nominaci nechybí Ondřej Cink ani největší medailová naděje Barbora Bukovská. Šampionát v cross country a sjezdu hostí koncem srpna Itálie.
13: Na severu Čech máme teplo, 21 až 26 stupňů Celsia, nicméně obloha je zase spíš oblačná a počítejte, že k večeru znovu můžou dorazit přehánky, déšť a nebo ojediněle nějaká ta bouřka. Zítřek pak bude prakticky stejný, jenom se ještě o chlup oteplí až na 28 stupňů Celsia.
2: Hit Radio North Music.
0: Takže aspoň nějaký pozitivum ani dneska večer nemusíme zalejvat zahrádku.
13: Asi ne.
0: Celkem fajn. 4 minutky po 4. hodině, středeční, tedy polovina pracovního týdne. Středeční padla s Káťou a Kamilem. Přejeme hezký odpoledne.
13: No a už za chvilku si vezmem do pusy ten VIP šok, který zažil svět. Fotbalista Ronaldo se prej oženil

0: ze Zoo. Tam jsme vás vzali právě teď na výlet se Shakirou, s Káťou, Kamilem z Itradiem North Music. Prostě je tam celá parta. Krásný odpoledne.
1: Přátelé, nevěřte fotografům, všechno vykecají. Důkazem budíš fotograf na svatbě Cristiana Ronalda, který teďka vykecal celému světu, že tenhle hvězdný fotbalista se nakonec ženil doma v obýváku.
0: To je prostě asi jediný místo na světě, který by mě ke svatbě jako fakt nenapadlo. Kor ke svatbě takovýhleho charakteru, jako je Cristiano Ronaldo.
1: Přesně tak. Myslím si, že kdyby sázkový kanceláře vypsali všechny možný místa na světě, tak stoprocentně by mezi nima nebyl obývák.
0: Ano, jako. přesně tak.
1: A on to obývák vyhrál.
0: Proč zrovna obývák? Jako kdo mi řekni, kdo na světě má chuť se vzít u sebe doma v obejváku?
1: Hele, vlastně jeho manželka Georgina, dá se říct, protože ona, když už to teda prasklo, tak vysvětlila světu, že samozřejmě taky snila o nějakých hradech, zámcích, ostrovech, rychlejch autech, koních, no prostě o luxusu. Ale pak si vlastně uvědomili, že tohle všechno oni mají každý den a ještě je vždycky kolem toho spousta čumilů.
0: Chudáci.
1: A že si řekli, hele, mohli bychom si to na tu svatbu udělat trošku jiný, bez těch čumilů. No a taky napadlo, že to prostě udělají u nich, doma, v obýváku, v soukromí. A navíc, kdykoliv se tam teďka sejdou se svojí rodinou, se svýma dětma, tak si vždycky všichni vzpomenou, tady se brali maminka s tatínkem.
0: Jako ve finále to je fakt strašně hezký. přesně jakoby ten rozdíl, že oni tenhle luxus zažívají každý den, no.
1: Ale je to kontrast, teda je tenhle ten nej fotbalista na světě, který si může koupit kdekoliv, cokoliv a svatbu má nakonec doma v obýváku.
0: To je dobrý, jo.
1: Vem si, že kdyby za tebou přišel tvůj Martin a chtěl ti nabídnout svatbu.
0: Ano.
1: A dal ti vybrat. Káťo, vezmeš si mě doma v obýváku? Nebo bys to radši třeba na Hluboký, nebo na Karlštejně, nebo takhle. Co bys si mu řekla, ty bys si se vdávala doma v obýváku?
0: No rozhodně ne.
1: Že ne?
0: Rozhodně ne.
1: A na druhou stranu, kolik vydělává tvůj Martin, jako Ronaldo?
0: Taky ne.
1: Taky ne, no. Tak ti musí stačit nějaká zřícenina, jako. Trosky jsou prý teďka volní.

0: na Hit Radio Nord Music.
1: A dobrá zpráva je ta, že je středa, to znamená víkend už je za růžkem, ten je tady opravdu co by rub a to znamená pro nás všechny milovníky hudby, taky hudba na Vinicích s Rajvkou, pokračují nám další koncerty.
0: Wow, to je stejně bombastický projekt, léto, krásný počasí, vínečko v ruce a do toho každý víkend jedna hudební hvězda za druhou.
1: Ale opravdu hvězdy, mě ta na tom vždycky strašně baví to, že to je opravdu nejlepší český a slovenský hudební kapely, nejlepší český slovenští interpret. K tomu to nejlepší vínečko, to je prostě spojení v létě, který prostě nikde jinde nenajdeš.
0: Tak pozor, přátelé, už tenhle pátek 21. srpna, konkrétně ve vinařství Johanové v Třebíjovicích, David Koller.
1: Tohle si prostě užijeme. Buď Třebíjovice, anebo nabízíme taky sobotní koncert na zámku Mělník. Tam dorazí Štěpán Kozub.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín.
1: S Jirkou Krhoutem. Naprosto ideální spojení hudební.
0: Tak, kdybyste měli zájem, ku podivu, výjimečně není ještě vyprodáno, takže kdo chce zkusit štěstí, kupte lístky na hudbu na Vinicích s Rajvkou.
1: Přejeme příjemnou zábavu.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
7: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
19: Co třeba na delfíny?
18: Do zoo?
19: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
18: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
19: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
20: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Pokáč. Muzikant, který za mě baví jak malý, tak velký. Zkrátka dobře, myslím si, že aktuálně je fakt hodně na vlně. Jeho Solitér v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music ve středu v 16:30. Krásný odpoledne.
1: A přesně jak Pokáč zpíval, život opravdu není fér, takže kamarádi, jestli právě teď vyrážíte na nákup, bacha na to, jestli kupujete opravdu čerstvý potraviny a ne takový jako fejkovaný.
0: A jak se to asi pozná?
1: No, pozná se to úplně jednoduše. Třeba když jdeš koupit čerstvou rybičku, tak čerstvost rybičky poznáš podle očiček.
0: Fakt?
1: Já vždycky mluvím takhle v těch zdrobnělinách, nevím teda proč.
0: Ale já ti rozumím.
1: Rozumíš?
0: Prostě mám sledovat oči, akorát já to nevím, protože já ryby nekupuju, takže to nás klidně obohať, jak má vypadat oko ryby.
1: No, mělo by být čirý a ne úplně kalný.
0: Aha.
1: A jeden prodejce ryb v Kuvajtu, tomu teda nasadil korunu, dostal takovej docela jako stupidně, ale vlastně zábavný nápad. On měl totiž takový starší ryby, který ty oči už měly dost jako zakalený, zapadlý.
0: Fuj, to smrdí až se. Povídej dál, co s tím udělal?
1: Přesně. A teď, aby vypadaly ty rybky čerstvější,
0: no,
1: tak nutil svoje zaměstnance, aby těm rybám přilepovali takový ty umělý oči, ale takový ty pohyblivý, jak zatřeseš s tou hračkou a ty očička taky se třesou, víš? Strašný, normálně strašný. A on je takhle nutil, aby je tam nalepili.
0: To snad není možný.
1: Přesně, a normálně je prodával jako čerstvý ryby. Až jedna paní, která si to přinesla takhle domů, taky chtěla omejt tu čerstvou rybu a to očičko upadlo, víš? Nalepený očičko zůstalo prostě v tom umyvadle. Ach jo, a pod tím bylo to žlutý, zapadlý, skalený očičko.
0: No tak to je neuvěřitelný, na co lidi nepřijdou, jako. On tohle normálně někde sehnal ty pohyblivý oči a lepil to rybám.
1: Jo. A teď, že tam prostě ležejí ty ryby a koukají všechny stejným směrem, víš?
0: Dolu. A když je otočíš, tak se otočí i oči.
1: Přesně, a teď máš jako strach, ne? Jako, že ježi, to je živý, no není, nebo co?
0: No to je fakt neskutečné. To je to jako kdyby si přišla někam do obchodu, že si koupíš k večeři kuře a doma to rozbalíš a zjistíš, že je tam to gumový, jako používají v pohádkách vždycky na těch stolech, jako. Jak tomuhle zabrání?
1: No to nevím teda.
0: Přátelé, musíme ochutnávat už v krámě.

0: si, tak takhle by to šlo. Pink Trustful na Hit Radio North Music a za chvilku už 3:45.
1: Doufáme, že už vám začalo volno a jestli jo, koukejte ho využít a napsat svým dětem, ať už třeba na tábor, nebo na soustředění, anebo kamkoliv, kam odjeli. Že jo?
0: To je pravda.
1: Mě dneska na to včera upozorňovala manželka, říká, nezapomeň, že máš dcery na soustředění, měl bys jim napsat.
0: Ale a dělá se to teda ještě dneska, jo?
1: Jako dělá se to, akorát, že dneska už třeba moderní metodou, dneska existují takový ty e-pohlednice a jiné vychytávky, ale já jsem šel tou klasickou cestou, takže jsem koupil dva krásné pohledy, napsal jsem je a běžel jsem osobně na poštu, abych měl jistotu, že to stihnu. A řekl jsem paní, já bych to chtěl poslat přímo od vás express. A paní, ano, to je áčková známka, prioritní dodání, 36 korun. Říkám, tyjo, 36 korun.
0: Za jeden
1: pohled.
0: Ty blo.
1: Říkám, ale platí furt to, dnes podáte, zítra dodáme. A paní říká, no, spíš pátek.
2: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
2: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: i ve středu odpoledne. Je s váma Padla na Hit Radio Nord Music s Káťou a Kamilem a teď taky Imagine Dragons.
1: Přejeme krásný odpoledne, hlavně všem řidičům za volanty. Pro ty budeme mít následující zprávy za chvilku. Aktuálně zjišťujeme, proč je zavřený tunel na D8. Stala se tam nehoda, ale na německé straně a pro jistotu teda se nějakým způsobem zavřely tunely tady u nás v Čechách, takže zjišťujeme podrobnosti. Ale hlavně teda sledujte dopravní značení, protože to povede po objízdní trase.
0: Tak na D8 se to dneska trošku drhne. Doufáme, že už jste doma a jestli ne, přejeme šťastnou cestu a za chvilku řekneme o dopravě víc.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio Nord Music a 17. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, dejte pozor na D8, 93. kilometr ve směru na Drážďany. Došlo tady k dopravní nehodě. Doprava je odkláněná už od exitu 80, aby se neucpávaly tunely, takže počítejte s tím, že to musíte vzít jinudy a že se tady v místě lehunce zdržíte. Dál pozor taky dál D8, 42. kilometr ve směru na Lovosice. Tady došlo k požáru vozidla, místo nehody, ale průjezdí bez zdržení. A ještě připomínám nehodu dvou osob v Teplicích ve Stanové ulici, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: české zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Někteří z nás ušetří na energiích, i přes nejistotu na Blízkém východě začínají někteří dodavatelé plynu a elektřiny v Česku snižovat ceny. Například E.ON teď nabízí levnější dlouhodobé tarify pro nové zákazníky. V posledních měsících přitom právě kvůli krizi na Blízkém východě dodavatelé zdražovali. Ženou se na nás další bouřky, přes Česko budou přecházet v příštích dnech v několika vlnách. Už v noci na zítřek můžou zasáhnout severozápad Čech, zítra večer pak pro změnu skoro celou Moravu a Vysočinu. Poslední vlna bouřek by měla dorazit v pátek v noci, zatím ale ještě není jasné kam, meteorologové to budou upřesňovat. Jestli máte iPhone, možná vám přijde dost zvláštní notifikace. Apple totiž začal rozesílat varování lidem, kterým prý aktuálně hrozí velmi pokročilý špionážní útok. Týká se to 110 zemí světa, včetně Česka. Cílem takových útoků nicméně bývají nejčastěji politici, novináři nebo aktivisté. Pro většinu běžných uživatelů je riziko minimální. Dnes můžeme sledovat play-off Ligy mistrů. Po roční pauze se pokusí postoupit do hlavní fáze Celtic Glasgow, který přivítá rakouský LASK. Slovan Bratislava vyzve slovinský NK Celje a ve hře bude třeba i Berševa, pro kterou by byl postup do milionářské soutěže historickým úspěchem. Všechna utkání mají výkop v 21 hodin.
4: Tak jste to ve zprávách slyšeli. Bouřkám na severu Čech stále ještě není konec. I podle dnešní předpovědi můžou odpoledne anebo k večeru dorazit na sever Čech nějaké ty přehánky, déšť anebo právě ojediněle i bouřky. A na teploměrech máme dneska 21 až 26. Zítra pak počítejte s tím, že bude prakticky úplně stejně, jenom ta teplota ještě o chlup povyskočí až na 28.
1: Hit Radio Nord Music.
5: No a jestli máte tenhle týden denní šichtu, tak za hodinku už vám to končí, ale věříme, že vás je opravdu minimum oproti těm ostatním. Ty už mají dávno padla a užívaj si to. S vámi odpolední show padla na Hit Radio Nord Music Káťa a Kamil.
4: Popeláři mají ještě šichtu. Teď to tady zavonilo, jak nám vylezli, respektive vyvezli popelnice v ulici. Tak my vám za chvilku řekneme, který popeláři jsou nejpoctivější.

0: smerujeli do cíle. Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline na středečním Hit Radio North Music. 9 minut po 5. hodině s vámi odpolední show padla Káťa a Kamil.
1: Káťa, abych ti teďka poprosil o fanfáru.
0: Fanfáru, ano.
1: Je to potřeba.
0: Je to potřeba, tak hned
1: je to potřeba,
0: bude.
1: Protože tohle neříkáme každý den.
0: Takže fanfára?
1: Děkuji. Přátelé, nejpoctivější popeláři na světě jsou Italové.
0: Italové?
1: Italové. Ne, že by se snad konalo nějaký mistrovství světa popelářů v poctivosti.
0: Zní to tak.
1: Ne, ale to, co se stalo v Itálii, nemá ve světě obdoby a na základě toho se aktuálně tvrdí, že v Itálii jsou nejpoctivější popeláři na světě.
0: Tak povědej.
1: Představte si, že jedna paní si tam vsadila tiket. Mm-hmm. Klasika, nic zvláštního. Potom s tím tiketem běžela do trafiky, aby zjistila, jestli vyhrála nebo nevyhrála. A v trafice jí oznámili, že ten její tiket je nevyplatitelný.
0: To
1: takový
0: je
1: zvláštní slovo.
0: Ano.
1: No nic, paní to vzala jako ne, to znamená vzala ten tiket, zmuchlala, hodila do koše, tak jsem nevyhrála a šla domů. Mm. Jenomže doma zjistila, jaký čísla byly vylosovaný. Zjistila, že jsou to ty její oblíbený čísla, který sází po každý. A zjistila, že na ten tiket vyhrála 24 milionů korun.
0: Bože!
1: Takže jí málem samozřejmě ruplo.
0: No,
1: takže vzala nohy na ramena a utíkala k té trafice, k tomu koši, aby ten tiket zase vyndala. Jenomže ten koš už vyvezli popeláři. Takže ona okamžitě kontaktovala tu popelářskou službu a tam teda jako se zachovali jako frajeři. Zvedl to přímo její šéf a řekl, paní, nebojte, já to auto zastavím. A skutečně zastavil to auto, který zrovna ten rajon ten den vyvážel, odstavili ho stranou, vysypali ho, zavolal všechny chlapy a celý jeden den se ve všech těch odpadcích prohrabovali.
0: Ježiš.
1: A oni opravdu ten tiket našli.
0: Oni ho fakt našli.
1: Oni ho našli a tý paní ho zase vrátili.
0: Ty bláho.
1: Tak mi je... řekni, jestli je na světě poctivější popelář než Ital.
0: Ne, není.
1: Neuvěřitelný.
0: Tohle je fakt jako neskutečný. Takovýho nasazení okolik.
1: No ježiš.
0: No a zase 24 milionů. Jak to dopadlo s tou paní?
1: No tak paní má 24 milionů, co mají ty popeláři, nevím, ale snad dala do placu aspoň nějakou pizzu, no.

0: oficiálně vyletněný hit Lush Life, Zara Larsson a Srdeční padla na hit rádiu North Music. 17 hodin, 17 minut.
1: A teď jedna čerstvá, ještě teplá informace pro všechny sportovní fanoušky. Přátelé, ode dneška už se konečně může na fotbalových stadionech ukazovat nastavený čas. Ví každý, o čem mluvím? Neví, dobře, tak
0: teď
1: rychlovka.
0: Znáš.
1: Dobře, fotbal, první poločas, hraje se 45 minut.
0: 45, ano.
1: A vždycky, když vypršela ta 45. minuta, tak na té tabuli už se neukazovalo, jaká minuta běží dál, 46.
0: Jasně.
1: Se podle toho, kolik rozhodčí nastavil.
0: Ano.
1: A ty lidi si říkali, tak co je, tak je už konec, nebo to ještě běží, nebo kolik minut ještě a tak dále.
0: Jasně.
1: A to samý ve druhém poločase, že jo, ten končí v 90. minutě a rozhodčí třeba nastavuje další 4 minuty, ale na té tabuli už ti neukazovali, jestli běží 91., 2., 3. Že jo, pak se lidi začali hádat, trenéři křičej, pískej konec.
0: Pískej konec, to znamená.
1: Fanoušci na Slávě dokonce vtrhli na hřiště, když se hrálo derby ze Spartou, protože si mysleli, že už je konec. Tak aby se tohle už nikdy nestávalo, tak od teďka i v České republice už můžou na stadionech ukazovat nastavený čas.
0: Tak to je ale, to je revoluce, čověče.
1: No ježiš. Trošku. Tak schválně, jestli dorazila ta revoluce i k nám v pátek, hrají doma Ústí nad Labem proti Dukle Praha, tak si to zkontrolujte. A v neděli hrajou doma Teplice proti Zbrojovce Brno, tak si to zkontrolujte.
0: Tak to zase zkontroluji já v těch Teplicích. Takže rajony máme obšancovaný.
1: Máme vás v merku, přátelé.
0: Velká kontrola bude probíhat. A za chvilku taky připomínka toho, že zima je za rohem.
1: Cože?
0: Ne, to snad ještě ne, čověče. Ale zazpomínáme na snowboardiáky. Dan Barta, On My Head na Hit Radio North Music.
2: Stříkej! Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz. Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 km od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bb.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
17: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
17: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
17: Za toho velkýho Enyaqa?
5: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
17: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
18: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Za minutku půl šestý. Středeční padla na Hitrádiu North Music, Stumbling In a Cyril a Metoděj si říkal.
1: Vzpomínka na státní svátek 5. července.
0: Ano,
1: Cyril a Metoděj vpadla na Hitrádiu North Music.
0: Pane bože. Každopádně, kamarádi, co nás dneska ještě čeká, už teda neúplně společně, ale co nás dneska večer ještě čeká, tak to je středeční hudební terapie, náš večerní speciál Hit Radio Classic.
1: No to je klasika.
0: No je.
1: Proto tomu taky říkáme Hit Radio Classic. Zkrátka dobře, od 18 hodin vám vždycky servírujem ty legendární pecky, co jsme ještě zažívali jako děti, anebo jako dospívající, anebo pak už jako pařmeni na diskotékách. Prostě hity let 80., 90. a milénia.
0: Ty nejoblíbenější dekády. A musím teda podotknout, že když jsme vybírali ten dnešní výběr z hroznů, tak jsme u toho teda dost zaspomínali právě na ty naše mladiství a dětský léta. Takže za chvilku vám dáme taky ochutnat. Takhle, tohle bylo dospívání.
1: Jo, Saša, ten se hrál hodně.
0: To si piš, to jsem zbožňovala plagátek v pokojíčku. Já jsem strašně záviděla tý Marti Jandový, víš, tenkrát.
1: Že s ním jako byla, jo?
0: Jako by ono.
1: Ale oni spolu nejsou.
0: Ne, nejsou, já vím. Taky je moje asi 50. Ale furt je dobrý Saša. V dnešním Hit Radio Classic to taky trošku rozparádíme. Walking on Sunshine. No a hit, kterým to tady po 18 hodin odstartujeme, tak to je právě ten, na který jsme velice s Kamčou vzpomínali.
1: Pecka, kterou si hráli ještě naši rodiče.
0: Ano.
1: A my jsme si říkali, co to jako je.
0: Jo, přesně, já jsem taky vždycky říkala, mami, to je trapný, prosím tebe. A teď
1: a dneska
0: úplně...
1: to je dobrý. Hol jsme taky dozráli.
0: Přesně. Je to jako s Olivama, yesa! Simply Red, tak tímhle hitem to dneska v 18 hodin odstartujeme. Ale aby jsme jen tak jako nemlatili tady prázdnou slámu, tak se pojďme dát jeden hit od začátku do konce taky právě teď.

0: Ajajaj. Alvaro Soler, La Libertad, středeční padla na Hitradio Nord Music. Za 5 minut, 5:45. Hezký odpoledne přejeme.
1: Připravte si košíčky, připravte si nožíčky, houby prej letos ještě budou.
0: No, je pravda, že teď těch posledních pár dnů, jak prší, tak by to mohlo vypadat celkem nadějně.
1: Přesně, přesně tohle to teďka vydali jako oficiální info mykologové, kteří tvrdějí, že jestli ta předpověď vyjde, to znamená aspoň 10 dní, že po těch neskutečných vedrech zaprší a pak bude trošičku teplo, takže ty houby se ještě vzpamatujou a opravdu od začátku září bude co sbírat.
0: Je, tak to se těšíme.
1: Prej už se to stalo někdy v roce 2024, abych nekecal, taky strašný vedra, pak zase přišlo desetidenní ne krupobití, ale dešťobití a najednou ty houby vyskákaly jak houby po dešti.
0: Jak houby po dešti.
1: A prej samý bedly. Strašně moc bedel tenkrát vyrostlo, takže jestli se to bude opakovat, tak přátelé, v září nás čekají řízečky z bedel.
0: Mňam, mňam, mňam. Musíme se potom zeptat našeho kolegy Dana Rakackýho, to je takovej náš hitrádiovej mykolog.
1: To je pravda.
0: Vždycky přehled o tom, co kde roste, co se kde šustne a jak mu kvetou čili papričky.
1: Akorát, že on má svoje místečka, ty nikomu neřekne, takže to máme trošku smolíka.
0: Jo, přiškrtíme.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 3:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Psapryl. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.
17: Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: ultimátní trio David Guetta, Teddy Swims a Tone Senai na Hit Radio Nord Music. A dynamické duo Káťa a Kamil se loučí.
1: Neboli padla, už má taky padla. Takže díky moc, že jste byli zase s náma, mějte se krásně a zítra ve 3 jsme opět na značkách tady na Hit Radio Nord Music. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Dobrý podvečer, před 18. hodinou podíváme se na silnice v Ostravě, v Rudné ulici ve směru na Opavu. U sjezdu na Plzeňskou překáží dva spadlé stromy, na místě jsou hasiči, počítejte s kratším zdržením. D1, 190. kilometr u Brna směrem na Vyškov, tady došlo k nehodě motorky s dodávkou, blokují jeden jízdní pruh a kolona má aktuálně zhruba kilometr. V Praze v těchto chvílích počítejte s více auty na Štěrboholské a na úrovni Štěrbohol hlásíte kolony v obou směrech. Dál budete i Pražským okruhem na sjezdu z D5 směrem k D1 nebo v tunelech Strahovský a Bubenecký směrem na Troju. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách. Vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se pak mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami v výstrahu vydali dnes meteorologové. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl k situaci na Slapech.
3: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet.
2: Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září. Lidé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát a teď ji dostane prezident. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během všech pátků v září. Návštěvníci se podívají do strojoven nebo skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V noci většinou polojasno, na severu místy déšť, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu bude chladněji. Čtvrtek pak zůstane oblačný, polojasný, místy přehánky, odpoledne a večer na jihovýchodě déšť četnější. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25.
4: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio Classic startuje, doufám, že jste na to ready, doufám, že máte hezkou středu a spoustu energie. Hit Radio. Dobře, ty energie tolik nepotřebujete, ale jenom ať si užijete ty songy, co nás čekají. Za chvilku Katrina and the Waves, no a teď už to slyšíte, Something Got Me Started, Simply Red, jdem na to.

No, my tenhle týden spíš tančíme mezi kapkami deště. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, Péteru, Hit Rádia. Krásný večer, 10 minut po 18. hodině. Mimochodem, důležitý jméno. Zapamatujte si ho. Nicholas Pipal. Tohle jméno ještě uslyšíme mnohokrát. Je mu teprv 19 let a už je ambasadorem české cesty do vesmíru. Tenhle frajer před 20 stihnul vyvinout systém pro odhalování mozkových nádorů, který používají ve fakultce v Olomouci a brzy možná i ve světě. K tomu získal stipendium na Oxfordu v 19 letech. Neskutečný, neskutečný. Miluje teorii velkého třesku, což se dost nabízí, a sní o Nobelovce. A upřímně, podle toho, jakým stylem a jakou rychlostí jede, mu to fakt věříme.

0: Maybe. Brainstorm s námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. 18.18, něco si rychle přejte? Jo, máte? Dobrý. To by byla škoda, kdybychom to prošvihli, takovou hezkou věc. Hlavně si nenechte ujít naše skvělý hity, protože ano, i dnes večer si dáváme společně cestu časem do 80., 90. a taky milénia. A i dneska je to nabitý. Hele, Captain Jack, to vás rozhýbe, to zaručuju, to je těžký se nehýbat, to je takový, jak vám začne cukat noha nenapadně. Taky nás čeká Tina Turner, jedna z bondovek, GoldenEye. No a k tomu třeba... Tahle legendární popová hvězda. Michael Jackson a Bad už za chvilku ve vašich uších.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, užíváte Captain Jack s námi na Hit Radio. No a hele, ruku na srdce. Kdo z nás si někdy jednou nedal sklenku a neudělal nějakou blbost, jo? Určitě teda už to bylo hrozně dávno, ale jinak se to prostě může stát, jo? Ale jsou hlouposti a pak jsou velký hlouposti. Jednu takovouhle velkou hloupost, opravdu kardinální, provedl jeden muž z Brna. Ano, velmi slavný muž z Brna, dělá spoustu věcí. On se opil, vylezl, prosím vás, na jedné stavbě v Brně na Věžový jeřáb. Tam se dostal do kabiny a odmítali opustit. To je takový to, když je člověk hodně opilej a chová se jako dítě, jo. Na, nikam nejdu. Tak tohle se stalo, dolů ho musela dostat až přivolaná zásahová jednotka a bohužel pro něj se navíc zjistilo, že tenhle konkrétní Pokémon je celostátně hledaný. Tak prosím vás, kdybyste vyráželi na skleničku, ať neskončíte na jeřábu, jo?

0: Ten hlas, to je prostě Bryan Adams, Cuts Like a Knife, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, mimochodem všímáte si, jak to utíká, jo, hele, už jenom chvilinku je víkend, ten neskutečný tempo, neskutečně to letí, tak doufejme, že to do toho víkendu dotáhnete s úsměvem na rtech. Já věřím, že jo. A pokud třeba ten dnešek nebyl úplně nejúspěšnějším dnem, tyhle hejty by to mohly malinko zlepšit, jo? I Feel Lonely. S tímhle songem sami nikdy nebudete. K tomu ATB nebo Men at Work. Už za chvilku.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný, pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný, buďte na internetu.

Hezký večer, 19. hodina je tady. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? No, znalci už jistě slyší, tohle jsou

Antika jako blázen, Glenn Medeiros s námi na Hit Radio. Hezký večer. No jasný, hele, kdo by nechtěl kabriolet, jo? Prostě prohánět se bez střechy, nechat si vítr vlát ve vlasech, zvlášť když je teda zrovna venku hezky, tak prosím vás, ale ne za každou cenu, jo? O tom už teď něco ví, škoda, že to nevěděl předtím, jeden pán z Bratislavy, kterého zastavila policie. A to proto, že si všimla jeho trošku zvláštního vozu. On totiž měl takový starší Citroen a rozhodl se vlastnoručně z něj právě udělat kabriolet. To znamená, ano, uřízl střechu, uřízl ty nosníky, jo, prostě jako kreativní. Zas musím říct, že z těch fotek to vypadá fakt, jako že se s tím dal práci, ale samozřejmě to nemůžete udělat, jo. Což teda buď pánovi nedošlo, nebo to prostě risknul, takže další jízda už mu byla samozřejmě zakázaná, dostal k tomu pokutu, no, takže jo, jako je super, že jsme kreativní, ale pojďme to nepřehánět. TLC Unpretty právě teď do vašich uší.

0: Tak tohle je legendární NSYNC, It's Gonna Be Me, posloucháte Hit Radio. Jako tohle cestování časem díky hudbě, pomocí hudby, to je vždycky fantastický. Pokračovat v tom budem i za malou chvilku, dál nás čekají hity z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Fleetwood Mac, k tomu Babylon Zoo a nebo Masterboy. Jo, je na co se těšit.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Soldier Boy, Is This The Love. Jste zítra rádiem. Hezký večer, nám máme tady trable. Prosím vás, asi jste viděli někdy, možná jste to sledovali aktivně, Beverly Hills 920. Legendární seriál. Legendární. Prosím vás, a ta škola, ve které se vlastně natáčelo, má problém. To je reálná střední škola v Los Angeles a oni mají málo studentů. I přesto, že se tam točil seriál, i přesto, že tam chodili významné osobnosti, prostě mají málo studentů, tím i málo peněz, jo. Jako hrozí tím konec jedné velké éry. Já si myslím, že to je tím, že mladí už ten seriál neznají, že jo. Možná je na čase jim to pustit a říct prostě, podívej se, do jak cool školy bys mohl chodit, jo. Když tě nebudou chtít pustit k maturitě, tak se celá škola prostě semkne a bude skandovat. Tak uvidíme. Posíláme pozdravy do Los Angeles, budem doufat, že to tahle skvělá škola ustojí. A já posílám činasky.

0: Takhle zní středa večer. David Bowie a China Girl. Jste s Hitrádiem, moc díky, že ten večer trávíte s námi. Doufám, že si užíváte tyhle fantastické hity Hitrádio Classic. To jsou prostě ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. No a Sheryl Crow nám udělala takovej výborný návod na to, jak se toho prostě nebát, jo. Když tě to dělá šťastným, tak to nemůže být tak strašný, že jo? Sheryl Crow už za malou chvilku, k tomu třeba Natasha Thomas nebo New Order.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
0: tisku.cz. Náplně hned.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Hezký večer, 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď úplně neskutečná pecka. Tohle, dámy a pánové, jsou Stardust, Music Sounds Better With You.

Hezký večer. Pojďme si společně trochu zacvičit. Nebojte, nikam nechoďte, primárně v teoretické rovině, jo? Při mračení používáte víc svalů než při úsměvu. Takže kdyby náhodou vám někdo zas vyčítal váš výraz za to, že prostě se nějak tváříte, ksichtíte, mračíte, normálně, řekněte mu, že vy prostě cvičíte. A je to tak v pořádku, na to máte plný právo, naopak by vás měli pochválit. No a pak, co se týče ještě právě toho, jak moc chceme cvičit, tak k otevření lahve vína potřebujeme, aby se nám aktivovalo 14 svalů. Taky je cvičení vaše vášeň. Jdeme na sever společně s Kabáty.

0: Just Another Day tady na Hit Radio. John Sekáda za námi. Krásný středeční večer vám přeju. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Díky, že jste u toho, že mě v tom nenecháte o samotě, pač takhle spolu si ty songy totiž užijeme mnohem víc. Už za chvilku, k tomu taky James, jeho Sit Down, nebo Rednecks, Cotton Eye Joe, ano, tahle legendární věc.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: you come from Cotton Eye Joe.
1: Cotton Eye Joe, Redneck se s námi v éteru Hit Rádia. To je jízda, co? No mít kamarády, to je taky pěkná jízda. Prosím vás, mít kamarády nás stojí průměrně 5000 korun měsíčně. 5 táců! To je strašně moc. To jsou peníze, které padají na takový ty brančíčky, večeře, tahy po hospodách a barech. No a prostě na všechny ty společné akce. Jo. Taky mají samozřejmě narozeniny občas, taky mají svátky, jo. Teď narozeniny to mají každý rok, to je strašný, že jo. Dobře, samozřejmě pak fajn, když i vy na svoje narozky nebo svátek se cítíte milovaní, máte ty kámoše, co vám to vrátí a taky utratí těch 5000 měsíčně, jo. Takže samozřejmě je to drahý. Je varianta taky nemít kámoše, ale mít peníze, taky víc spánku a klidu, ale taky nudy, takže to za to asi úplně nestojí. No a nebo se s nima můžete zkusit jenom volat. Jo, většinou už fungujeme na paušálu, že jo, tak to by bylo poměrně levné. No tak hele, od teďka s kámošema jenom volat, jo, a jednou za rok se potkáte. Skvělý plán. Monkey Business, Piece of My Life, právě teď, tak si to užijte.

0: Dance, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, co jste s námi. Blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středy a ať se vám zítra fantasticky vstává, ideálně samozřejmě s naší snídaní šampionů. Docela ještě stihnem pár skvělých, unikátních hitů. Třeba Big Field, Saturday Night, jo. Taky Enrique Iglesias a taky tohle. Prostě Phil Collins, tak si to nenechte ujít a mějte se hezky. Ahoj.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.